0: Vraťte nám tu všech vandráků můzu, má roztrhanou blůzu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hráli takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianu?

kolik ještě zbývá čistých dní slunečných, tichých míst, kde přežívá odpuštění.

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Micky Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

to byla vzpomínka na starý čas, Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

0: Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozhodl.

0: Jo, tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
2: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
3: U chaty v údolí dvě roky půlový vandrák se na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepoví.

Ještě si zpívám písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat, kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Překlad.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Děkujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co?
0: Něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým, no takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no, já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už jsem dohrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo, aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: To je génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, to. Je to pravda.
7: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jo,
5: jsem
7: jo.
5: To proles, pak si to přáli rodiče.
7: Takové škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu. No.
7: Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem?
7: Chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás.
8: A prosím, za to jste s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, a jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Pane, vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mala hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale vyšiel mu z

0: a občas něco povím po gruzínsky a lidé se trošku zlatnou.
1: A jak se řekne gruzínsky, jak já se ti dostanu na kobylku?
0: Henidena gamačoba. A čajce ještě.
2: To připomíná trochu tu.
3: To německý čajce.
0: Ta
2: dáčtina vůbec má mnoho společného s těmi východními jazyky. Já jsem například svého času byl několik týdnů. Vtedy se to ještě volalo Kampučia a teraz se to volá Kambodža.
0: Ano. On byl jeden z posledních, čo bol ešte v Kampučii.
3: No, co změnili?
2: Tam jsem se naučil některé velmi zaujímavé slova, které se tak obtierajú aj o tu češtinu a slovenčinu. Například po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom

0: věděli s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to nebo
1: cože?
0: Vy jste nebyl ve Stardance?
1: Ne, ne, nebyl, nebyl.
0: A budete někdy? Chtěl byste?
1: No, nechtěl. Takže nebudu.
0: Spousta lidí tohle to říkala a pak
1: jo, najednou
0: přišel
1: tam
0: čas.
1: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych dobře. Tam tomu věnoval.
0: To se tak až v důchodu potom.
1: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, že jo.
0: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
1: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
0: Tak jo, Anglie.
2: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
1: Byl, no. Byl jsem.
0: A jaké je to bylo? Co jste zažil?
1: No, bylo to fajn. Byl jsem několika v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
0: Ano.
1: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
0: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně. No, už to chápu.
1: To nevím, jestli...
0: Tak ještě na Broadway a je to.
1: No, tam jsem také několikrát viděl.
0: No, všude byl, všechno zná.
1: Kousku.
0: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: Já vám vlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, zdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, na
3: Sněžece. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: No, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
9: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměříž zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
14: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
15: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
14: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slovíčko?
14: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
14: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Že tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine man.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou gosu. Zabývěl ho jezere Krakovaný, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Naschle. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, ale měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tedy říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Proč
7: jsi
8: je nevzal z té hospody?
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro
7: opilá
8: vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nerozumím. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: v září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: No, loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ideje.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský domov Mikasa pečující o autisty pravděpodobně skončí. Zařízení chybí peníze. Tisíce lidí v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci zimního stadionu. Počasí bude slunečné s teplotami do 29 stupňů. Je středa 29. července. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
2: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
0: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedání zastupitelstva. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
0: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu. Vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů.
4: Očekáváme od toho zejména úspory v energiích, protože zimní stadion je jeden z největších žroutů elektrické energie, co se týče spotřeby městských zařízení. Takže měníme technologii, nicméně část zůstává stejná, to znamená třeba ta chladící plocha pod vlastní ledovou plochou.
1: Počasí.
0: Je před námi slunečný den, podle meteorologů bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách čekejte teplotu do 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je v těchto chvílích bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět ostatním. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přátelé, František Tichý vám nabídl první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začíná pravidelné dobré ráno. Tím dnešním středečním s datem 29. července vás provede Petr Soukup. My oba teď přejeme příjemný den a dobrý poslech.

0: Jako třinecký odchovanec se rozhodl opět změnit dres. Hokejový útočník David Činčela se z týmu Ocelářů v létě přesunul do Vítkovic. 30-letý útočník se už v úterý po tréninku fotil ve vítkovických barvách a poté promluvil i pro Český rozhlas Ostrava. Co nám pověděl, to vám zprostředkuje reportáž krátce před půl šestou.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 29. července. Svátek má paní domu. No, Marta, je Marta. Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
3: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou. I will. Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
4: Dva kamarádi, kteří prostě spolupojí o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
5: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnou nemohlo, říkám, ani v tom nejodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
6: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí, než se dostaneme k předpovědi na celý den, tak se pojďme podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Všude je jasno, co se teplot týče, tak v Českém Těšíně teď naměříte 11 stupňů Celsia, o 1 stupeň tepleji je teď v Krnově. No a prognóza na dnešek, ta říká, že nás čeká hezký letní den, bude slunečno, jasno nebo polojasno, teploty vysoké až 29 stupňů, na horách pak naměříte do 25.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Panajdork a Český rozhlas Ostrava, 5 hodin 22 minut. Hokejisté Vítkovic už od pondělí trénují na ledě, včetně největších posil odchovance Šimona Stránského a také odchovance Třince Davida Činčaly. Ten po osobně nepovedené sezóně vyslyšel po schůzce se sportovním ředitelem ocelářů Janem Peterkem volání Vítkovic.
1: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak to tam padlo, tady ta možnost, a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
2: Popisuje David Činčala, že byl rád za zájem vítkovických trenérů Trého a Trnky. Důvody slabší minulé sezóny hledá marně.
1: Nevím, nemyslím si, že jsem měl úplně špatnou první polovinu sezóny a sám nevím, no, pak jsem se začal propadat lineama a nějak si to nesedlo a to bylo boj s obou stran, no, dá se říct, takže jsem docela rád za to, že se Vítkovice ozvali a že můžu být tady.
2: Takže jednoduše řečeno, po minulé sezóně bere Činčala přestup do Vítkovic jako restart.
1: Jo, určitě, já jsem říkal, tu předešlou sezonu nebyla tak povedená, jak jsem si představoval, a potřeboval jsem trošku nakopnout a v tom jsem tady chytil zase novou chuť do hokeje a přece jenom v mojich letech se cítím momentálně nejlíp za celou kariéru a chci to ještě předvést na ledě.
2: Přestup mezi Třincem a Vítkovicemi vždy budí emoce, jaké to bylo v případě Činčaly.
1: Co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí. Tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného. Je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno. A s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
2: Doplňuje David Činčala, že po pátečním tréninku a před víkendovým volnem už začne pro bývalé spoluhráče doma na baráku v Třinci chystat velkou akci. Z Vítkovic David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Co je nového, to uslyšíte už za chvíli z krátkých zpráv od Františka Tichého.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Obyvatelům Karviné se od poloviny prosince s novými jízdními řády rozšíří možnosti cestování do Beskyd. Osobní vlaky nově pojedou přes Karvinou a Český Těšín do Frýdku Místku, odkud navážou na další spoje do hor. O víkendech navíc vyjedou také spěšné vlaky Gorol, které zamíří přímo do mostu u Jablunkova. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort včera doporučení rozeslal prostřednictvím systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Jeskyně na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku pokračují během letních prázdnin mimořádné prohlídky se svítilnami. Konají se každou středu. Dnešní začne v 15 hodin. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu jeskyně. Jaké nás čeká počasí? Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Silnice druhé třídy číslo 483 v Hoclavicích na Novojičínsku je uzavřená pro nákladní dopravu. Omezení tam bude platit do 16. srpna. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký program nabídneme v dnešním dopoledním vysílání, to ode mě uslyšíte po písních Richarda Millera a Václava Neckáře. Pěkné ráno.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo písem tichou, jak padající

karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy.

0: Taky si nekoupíš.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Přátelé, pokud sníte o návštěvě Provence ve Francii, kde se můžete procházet mezi kvetoucími lány levandulí, nemusíte jezdit až tak daleko. Záplava drobných fialových kvítků je teď k vidění i poblíž Žermanické přehrady. Ptáte se, kde? Odpovíme v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Vysíláme ho 10 minut po 9. hodině. Teď Phil Collins a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí teď a probereme s meteorologem Václavem Smolkou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, teploty jsou nejčastěji od 13 do 9 stupňů, výjimečně máme i o něco chladněji, a to 7 stupňů, vítr je slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo máme bezvětří.
1: Je tady středa, 29. červencový den, jak bude?
2: Tak to počasí se příliš měnit nebude, bude i nadále jasno až polojasno, maximální teploty budou nejčastěji v intervalu od 26 do 29 stupňů, na horách kolem 23 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, co zažijeme v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. I zítra čekáme málo oblačnosti, bude totiž většinou jasno až polojasno, teploty ty maximální se opět zvýší, čekáme je v intervalu od 31 do 35 stupňů, na horách kolem 27 stupňů a vítr bude slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byly Miraj a také Eva Farná, novinka nazvaná Vzpomeneš si. Teď je 5:51. My pro vás máme pozvání k dnešnímu odpolednímu vysílání, konkrétně po 13. hodině. I dnes uvedeme pořad Alex a host. Pokud ho posloucháte, asi budete zvědaví na to, kdo se dnes posadí za mikrofon. Hostem Alex Minářové bude moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004 Roman Šebrle. Budete poslouchat třeba i to, jestli tušil, že jeho další profesní kroky povedou právě do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem tuhletu jsem dostal. No.
0: Celý rozhovor s Romanem Šebrlem si můžete poslechnout dnes pár minut po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na českých silnicích zemřelo v pondělí 6 lidí. Je to nejtragičtější den letošního roku. V Kopřivnici se chystají opravy potrubí u vlakové zastávky, uzavře se stezka pro pěší i cyklisty. Vítkovičtí hokejisté začali s tréninky na ledě. Čeká nás slunečný den s teplotami přes 25 stupňů. Dnes je středa, 29. července. Jsou tady zprávy a František Tichý, dobré ráno. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
3: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
2: Neřold dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Od jmenování vlády předložili koaliční poslanci už 26 návrhů zákonů, to je každý pátý návrh ve sněmovně. Opozice a někteří právníci upozorňují, že se tím vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a také odborníkům, kterými vládní návrhy procházejí. Podle ústavní právničky z Masarykovy univerzity Marie Zámečníkové současná vláda využívá poslaneckou iniciativu i u takových zákonů, které považuje za své. Za celé minulé volební období vlády Petra Fialy z ODS poslanci podali 38 návrhů. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
2: V Kopřivnici začne v pondělí oprava teplovodu poblíž vlakové zastávky. Kompletní revitalizace si vyžádá omezení pro chodce a cyklisty. Kvůli uzavření stezky od zastávky po Dělnickou ulici budou muset využít nadchod nad tratí. Současně se město rozhodlo i pro opravu přístřešku zastávky. Vymění střechu a vytvoří prosklené otvory, aby lidé lépe viděli přijíždějící vlak. S prací začne firma v polovině srpna a hotová by měla být na konci září.
1: Sport.
2: Vítkovičtí hokejisté už se od tohoto týdne připravují na ledě, mezi nimi i posila Střince David Čenčala. Minulou sezonu osobně nehodnotí jako povedenou, proto po rozmluvě se sportovním ředitelem Janem Peterkem zvolil změnu. Trenéři Vítkovic, Trej a Trnka měli o Davida Čenčalu zájem.
5: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak to tam padlo, tady ta možnost, a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
1: Počasí.
2: Je před námi slunečný den, podle meteorologů bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 26 až 29, na horách čekejte teplotu do 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Do konce července počítejte s omezením v Ostravě Svinově v ulici Bílovecké. Provoz je tam vedený kyvadlově jedním pruhem a řízený semafory. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: František Tichý a Petr Soukup, staráme se o dnešní 29. červencové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. A protože máme po šesté, budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. Dnes figuruje v kalendáři jméno Marta, což je křestní jméno, které má biblický význam a pochází ze starého aramejského slova Marata, čili hospodyně anebo paní domu. Takže tolik tedy k výkladu tohoto jména. Všem Martám přejeme krásný sváteční den a právě jim teď zaspívá i Helena Vondráčková.

0: Zpíval nám Karel Zich 6 hodin 12 minut. Začala obnova potoka Krasovka v Branticích a Radimi. Nenápadný potok při povodni v roce 2024 páchal nemalé škody a místní od té doby čekali, až se koryto Krasovky vrátí do původního stavu. My vás na místo samé vezmeme krátce před 6:30 v reportáži. Teď se totiž bude cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Ranní rozcvičky. Cvik je s pedlahvemi. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže volně podél trupu drží pedlahve. S výdechem jdeme do předklonu. Pánev tlačíme vzad, váha na patách, kolena mírně pokrčená. Opět s výdechem přitáhneme lahve k pasu. Vrátíme zpět do natažených paží a zpět do stoje. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: V našem moravskoslezském regionu je všude jasno a slunečno, co se teplot týče. Aktuálně v Beskydech na vrcholu Lysé hory necelých 12 stupňů Celsia. Co se týče teploty v Karviné, teď tam naměříte 13. No a prognóza na dnešek, čeká nás krásný letní den, bude slunečno a většinou jasno. Nejvyšší teploty budou stoupat k 29 stupňům Celsia a na horách naměříte do 25.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme Dobré ráno s datem 29. července a teď zamíříme na Bruntálsko. Poničené koryto Krasovky se pomalu vrací do své původní podoby. Do obnovy toku po povodních z roce 2024 se pustily Lesy České republiky. Jde o úsek v Radimi a v Branticích. V některých místech teče Krasovka lidem prakticky přes zahradu.
1: Všude byla voda, to byla voda. V koupelně, kuchyni jsem měla.
2: Krasovka teď působí poměrně nenápadně, ale sousedky Jiřina a Věra vzpomínají na to, jaké to bylo při povodni v roce 2024.
3: Ten most přes ty vrchní tyčky, prostřední, přesto to valila voda do baraku a všude. Však děláme podlahy a všecko nové.
2: Na obhlídku toku mě vzala Lucie Mišková z Lesů České republiky. Ono jde vidět, že někde je ten břeh opravdu vybraný.
4: Poté, co jsem nastoupila, zhotovitel, tak nejprve očistí vlastně ten průtočný profil od té bylinné vegetace.
2: Ten tok je teď vlastně docela zarostlý, v některých místech není ani skoro vidět voda.
4: Když tady v březích bude nějaká břehová nátrž, tak proběhne její vlastně vyplnění lomovým kamenem, tak aby to bylo uvedeno do původního stavu a voda zde mohla bezzávadně vlastně protékat při nějakých zvýšených průtocích.
2: My jsme se teď s Lucí Miškovou přesunuli k poslednímu domu v Radimi. Ten dům je od břehu vzdálený zhruba 1,5 metru a taková košová konstrukce, která drží břeh, tady visí v některých místech ve vzduchu.
4: Ano, došlo k odsátí materiálu ze spodu, zahloubení dna a vytvoření výmolu ve dně. V rámci té obnovy vodního díla po povodni bude úsek asi 40 metrů toho podélného opevnění odbourán a obnoven, tak aby byla zajištěna stabilita přilehlého domu.
2: Práce na obnově Krasovky v Radimi potrvají do konce srpna 2027. Lesy České republiky pak chtějí pokračovat v nedaleké obci Krasov, ale přesný harmonogram zatím není jasný. Z Radimi u Brantic Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský domov Mikas

0: Ta chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Kraj i město se budou možnostmi financování domova dále zabývat. Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu. Vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku může po 84 letech opět točit perutěmi. Dřevěnou stavbu z roku 1870 Bílovecké muzeum v posledních letech opravuje. Teď doplnilo poslední součástku, která pro rotaci perutí chyběla. Jaké nás dnes čeká? Počasí v Moravskoslezském kraji dnes bude jasno až polojasno. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hana Zagorová a její hudební příspěvek do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Naším dnešním dopoledním hostem bude Michal Schmiedmayer, frontman kapely Myšák Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop anebo Michal Žáček. K albu se váže i jedna zvláštnost, kterou vám vysvětlíme ale v rozhovoru, který 10 minut po 11. hodině nabídne Kateřina Huberová. Doporučuji poslouchat. Teď opět muzika a hned poté předpověď počasí od našich ostravských meteorologů. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí teď a probereme s meteorologem Václavem Smolkou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, teploty jsou nejčastěji od 13 do 9 stupňů, výjimečně máme i o něco chladněji, a to 7 stupňů, vítr je slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo máme bezvětří.
1: Je tady středa, 29. červencový den, jak bude?
2: Tak to počasí se příliš měnit nebude, bude i nadále jasno až polojasno, maximální teploty budou nejčastěji v intervalu od 26 do 29 stupňů, na horách kolem 23 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, co zažijeme v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. I zítra čekáme málo oblačnosti, bude totiž většinou jasno až polojasno, teploty ty maximální se opět zvýší, čekáme je v intervalu od 31 do 35 stupňů, na horách kolem 27 stupňů a vítr bude slabý, během dne mírný, jižní až jihozápadní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tebe se
1: po nahrávce od skupiny Holky mám pro vás pár pozvánek s datem 29. července. Ta první nás zavádí do Frýdlantu nad Ostravicí. Tam se můžete vydat na komentovanou prohlídku zaměřenou na historii zpracování železa. Je dlouhá zhruba 1 kilometr a dostanete se na ní i do míst, která nejsou běžně veřejnosti přístupná. Začíná se v 15 hodin od Turistického informačního centra. Pro děti pak máme pozvánku na ostravskou Černou louku, kde budou od 18 hodin hrát pohádku o třech neposlušných kůzlátkách. Součástí toho představení, při kterém se hraje i na kytaru a flétnu, je tvořivá dílna. A nabídneme i pozvánku na večery v parku v Bruntále. Dnes je na programu hudební multižánrový projekt písničkáře Martina Mikyho Zábranského. Spolu s dalšími muzikanty vystoupí v městském parku od 18 hodin.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Řidiči se vracejí na opravenou trasu mezi Vrbnem a Heřmanovicemi. Před námi je slunečný den s teplotami do 29 stupňů. Jsou tady zprávy. Dobré středeční ráno s datem 29. července vám přeje František Tichý. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU ČSL a nezávislých.
4: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
1: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu, výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Řidičům na Vrbensku skončily dlouhé objížďky. Po 4 měsících oprav se znovu otevřela silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku. Silnice potřebovala opravu kvůli poškození po kůrovcové těžbě a také následkům povodní, které její stav výrazně zhoršily. Upřesnil Otakar Pavlík z bruntálské správy silnic.
5: Tam byly nějaké hloubkové sanace ve vozovce a těch propustků bylo poměrně dost, takže tak jak to tam vypadalo, těch nerovností a těch výtlupů tam bylo spoustu, takže teďka je to úplný komfort.
1: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Schodek by měl podle něj být do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země.
2: Počasí.
1: Je před námi slunečný den, podle meteorologů bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 25. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Novojičínsku na silnici mezi Hůrkou a Starojickou Lhotou se pracuje na údržbě, počítejte tam se zdržením. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět i zelené vlně. Na bezplatné lince 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To, co posloucháte, je program Českého rozhlasu Ostrava. Vysíláme dobré ráno s datem 29. července. František Tichý a Petr Soukup přeji hezký den a dobrý poslech. Nejbližší půl hodina v našem vysílání přinese informace z vítkovického hokeje. Také se zaměříme na využití léčivky Černobíl kuchyni, teď hovořím o náplni dnešní rubriky Dvakrát měř jednou řeš, kterou připravuje Artur Kubica. No a co se týče hudebního playlistu, vidím tam jména jako Leona Machálková, Valdemar Matuška, anebo italský zpěvák Toto Cutugno. Hezký den.

0: Dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit i o hokeji. Jako třinecký odchovanec se rozhodl opět změnit dres. Hokejový útočník David Činčela se z týmu Ocelářů v létě přesunul do Vítkovic. 30-letý útočník se už v úterý po tréninku fotil ve vítkovických barvách a proto promluvil i pro Český rozhlas Ostrava. Co nám pověděl, tak to uslyšíte krátce před 7:30. Teď do vysílání přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Už jste někdy viděli květinu nazvanou černobíl? Tak v našich podmínkách je to vytrvalá bylina, podobná pelinku s přibližně 1 metr vysokou červeno-fialovou lodyhou. Listy nahoře zelenými, ve spod bělavě plstnatými a drobnými načervenalými květy. Je to plevel. Dá se tedy říci, no kdo by chtěl mít doma černobíl? Mladé listy před květem i kvetoucí vrcholky se používají jako koření, obsahující silici, hořčiny, inulin, cholin a další látky zvyšující chuť k jídlu a podporující trávení. Černobíl pomáhá také při žaludečních křečích a proti střevním parazitům. Hodí se i do kuchyně jako koření, například k pečené huse nebo kachně a k tučné vepřové nebo skopové pečení. Černobíl je léčivka. Nálev ze sušených listů a natě povzbuzuje činnost žaludku, zlepšuje látkovou výměnu, osvěží organismus a ve slabší podobě zastavuje průjem a zvracení. Když si ho dáte do koupele, tak osvěžuje unavené nohy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi je krásný a teplý letní den, nejprve ale aktuální pohled do regionu. Začneme na horách v Jeseníkách, na vrcholu pradědu teď 11 stupňů, slunečné počasí, stejně jako v Chuchelné na Opavsku, tam je ale samozřejmě tepleji, 15,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že nás čeká jasný a slunečný den bez deště, teploty až 29 stupňů v nížinách, na horách naměříte do 25.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Nadě Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 22 minut. Hokejisté Vítkovice už od pondělí přepravují na ledě, včetně největších posil odchovance Šimona Stránského a také odchovance Třince Davida Čenčely. Ten po sobě po osobně nepovedené sezóně vyslyšel po schůzce se sportovním ředitelem ocelářů Janem Peterkem volání Vítkovic.
1: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak to tam padlo, tady ta možnost, a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
2: Popisuje David Činčala, že byl rád za zájem vítkovických trenérů Trého a Trnky. Důvody slabší minulé sezóny hledá marně.
1: Nevím, nemyslím si, že jsem měl úplně špatnou první polovinu sezóny a sám nevím, no, pak jsem se začal propadl lajnama a nějak si to nesedlo a to bylo boj s obou stran, no, dá se říct, takže jsem docela rád za to, že se Vítkovice ozvali a že můžu být tady.
2: Takže jednoduše řečeno, po minulé sezóně bere Činčala přestup do Vítkovic jako restart.
1: Jo, určitě, já jsem říkal tu předešlou sezonu a nebyla tak povedená, jak jsem si představoval, a potřeboval jsem trošku nakopnout a v tom jsem tady chytl zase novou chuť do hokeje a přece jenom v mojich letech se cítím momentálně nejlíp za celou kariéru a chci to ještě předvést na ledě.
2: Přestup mezi Třincem a Vítkovicemi vždy budí emoce, jaké to bylo v případě Činčaly.
1: Co jsem se potkal s fanouškama na městě, tak mi přeju štěstí. Tam si myslím, že to lidi pochopí a není na tom nic špatného. Je to přece jenom hokej a ty kluby se v té kariéře mění a každý chce hrát nejvyšší ligu a pro mě to jsou momentálně Vítkovice, za které budu odevzdávat všechno. A s kámošema teďka v pátek máme grilovačku s klukama, takže tam si pokecáme asi.
2: Doplňuje David Činčala, že po pátečním tréninku a před víkendovým volnem už začne pro bývalé spoluhráče doma na baráku v Třinci chystat velkou akci. Z Vítkovic David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT 2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu už je s krátkými zprávami připraven František Tichý.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Obyvatelům Karviné se od poloviny prosince s novými jízdními řády rozšíří možnosti cestování do Beskyd. Osobní vlaky nově pojedou přes Karvinou a Český Těšín do Frýdku Místku, odkud navážou na další spoje do hor. O víkendech navíc vyjedou také spěšné vlaky Goro.

0: které zamíří přímo do mostu u Jablunkova. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort včera doporučení rozeslal prostřednictvím systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích, oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami, rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku pokračují během letních prázdnin mimořádné prohlídky se svítilnami. Konají se každou středu. Dnešní začne v 15 hodin. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu jeskyně. A jak nás dnes čeká počasí? Jasno až polojasno s teplotami 26 až 29 na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na Bruntálsku. V Břidličné v Dlouhé ulici zasahují záchranáři u sraženého chodce. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 mezi kilometry 345 a 346 ve směru na Ostravu je uzavřen levý jízdní pruh. Probíhá tam sekání trávy a údržba travních porostů. Bezpečné řízení vašich aut vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Olympik, Michal Tučný a pak už náš další cíl a tím bude Třinec na Frýdecko-Místecku. Pěkné ráno.

0: Nejen muzika, ale také aktuální informace z regionu tvoří součást vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Podomleté břehy často na samé hranici místní cesty. Tak to vypadá v třinecké části Horní Líštná. V nenápadné říčce Líštnici je běžně po kotníky vody, když ale pořádně zaprší, dokáže tamní obyvatele pěkně potrápit.
1: No jak to tady vypadá, když je velká voda?
2: No fajn je. Přijďte se podívat a uvidíte.
1: Kdy jste to naposledy tady zažili vlastně?
2: No letos, jak byly ty vody, tak co to byly ty průtor žmračen, tak automaticky potok jede nahoru.
3: Říká mi jedna místní obyvatelka, která nechce prozradit jméno, že by se voda dostala vyloženě ven z koryta, to si za posledních 70 let pamatuje jen jednou. Rozvodněná říčka ale podemílá břehy. Proto stavbaři v nejohroženějších místech postupně budují nové opěrné zdi. Základ tvoří do země zapuštěné piloty.
4: Mezi mikropiloty vlastně provádíme zemní práce, odkopávky a na to navazuje potom železobetonová římsa, která vlastně vytvoří opěrnou zeď a tím pádem vlastně dojde jakoby k podchycení toho svahu, tak aby dále neměla tendenci ta vozovka ujíždět jako do toho koryta.
3: Vysvětluje stavby vedoucí Miroslav Noga. Voda po každém větším dešti sama ukáže, kde je problém největší. Letos nechává město Třinec tady na Líštnici opravit dva úseky dlouhé 60 a 15 metrů.
5: Sam vidíte, že ten tok Líštnice se přibližuje jednak k místní komunikaci, jednak k rodinným domům, a my jak tu místní komunikaci, tak i ty rodinné domy prostě musíme nějakým způsobem v vozovkách zachránit, aby nedošlo k materiálním škodám.
3: Říká mluvčí města Stanislav Češlar, samotná cesta, na které stojíme, by už potřebovala opravu, je plná děr a výmolů.
5: Poté, kdy třeba konkrétně tady v tomto úseku zajistíme ty břehové svahy, tak můžeme postoupit třeba k tomu, že ty místní komunikace nebo tu místní komunikaci v tomto úseku opravíme, protože samozřejmě nemělo by asi smysl opravit komunikaci a poté v případě nějakých povodní by tak nová cesta mohla být zničena.
3: Každoročně město podle potřeby upravuje břehy jak na Líštnici, tak i na řece Olši. Každých 10 metrů úprav vyjde na zhruba 1 milion korun. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Ostravského meteorologa Romana Volného teď přivítáme v programu Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme začít aktuální situací.
2: Obloha je většinou jasná nebo polojasná, je to pochopitelně bez srážek a ty ranní teploty se pohybují většinou od 12 do téměř 18 stupňů Celsia. Vítr to provází většinou slabý, proměnlivý v těchto chvílích s průměrnou rychlostí do 3 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je. Teď pojďme k předpovědi na celý den.
2: Čeká nás slunečná teplé počasí, v těch dalších dnech možná i horké, měli bychom se na to připravit. Dnes jasná, polojasná obloha bez srážek a odpolední maxima většinou od 26 do 29 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to budou teploty někde kolem 23 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabý, proměnlivý nebo východní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat pak v noci na čtvrtek a co zítra?
2: I v noci málo oblačnosti, jasná nebo skoro jasná obloha, noční teploty většinou od 17 do 13 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, no a zítra podobný den tomu dnešnímu s tím, ale že bude ještě o dost tepleji, vypadá to na jasnou, maximálně polojasnou oblohu bez srážek, no a zítřejší maxima by se měly pohovat už mezi 31 až 35 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 27 stupňů, vítr slabý, během nemírný, od jihu západu většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1024 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 50 do téměř 100%.
1: Informace o počasí pro nás měl Roman Volný. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
4: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 53 minut, správný čas opět nabídnout pár tipů pro ty, kteří budou mít volno a ještě neví, jak s ním naloží. Pro děti je dnes připravena exkurze do nově zrekonstruovaného prostoru Třineckého kina Kosmos. Mohou se podívat do vestibulu, promítacího sálu i promítací kabiny. Exkurze v rámci programu Prázdniny v Třinci začíná už v 9 hodin dopoledne a ve 12 budou promítat dobrodružný film Dívka Momo a zloději času. V Dobré u Frýdku místku mají kukuřičné bludiště. Otevřeno je od 9 do 20 hodin. Chodby v bludišti jsou dlouhé skoro 2 kilometry a projít si je můžete i s kočárkem anebo se psy. A také vás můžeme pozvat na komentovanou prohlídku krajinou Hlučínska. Trasa vede z Lutgeřovic přes pole a pastviny kolem drobných sakrálních památek až k přírodní rezervaci Černý les u Šilhařovic. Procházku vede botanička Zdenka Rozbrojová a sraz zájemců je na autobusové zastávce Lutgeřovice hřiště v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Hygienici zkontrolovali desítky táborů v regionu. Vojenské lesy a statky posilují ochranu před požáry. Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Bude slunečno s teplotami až 29 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré středeční ráno. Krajská hygienická stanice zkontrolovala od začátku léta 60 zotavovacích akcí. Zdravotnický dozor prověřil třeba zázemí i stravování na táborech pro děti v celém regionu. Hygienici objevili nedostatky ve dvou případech.
4: Na jednom táboře zjistili hygienici neúplné očkování jednoho dítěte. V druhém případě šlo o nedostatky týkající se zajištění zásobování pitnou vodou. Pokuty zatím krajská hygienická stanice neudělila. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Při nehodách na českých silnicích v pondělí zemřelo zatím nejvíce lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou s Najčínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku tohoto měsíce na českých silnicích zemřelo 33 lidí. Loni bylo takový případů za celý první prázdninový měsíc 35. Mimořádné požární hlídky posílají do lesu na Libavé na Olomoucku vojenské lesy a statky. Vybavuje je taky novou technikou, univerzálními hasičskými přístroji, které dokážou uhasit. Všechny druhy požárů, říká mluvčí podniku Petr Toman.
5: Speciální hasicí směs je několikanásobně účinnější než běžná voda. Pro příklad, 6-litrový přístroj dokáže svým účinkem nahradit přibližně 12 litrů vody. Moderní technika je u vojenských lesů a statků jen jednou částí ochrany lesů. Stejně důležitá zůstává prevence, pravidelné požární hlídky a připravenost zaměstnanců zasáhnout hned v prvních minutách.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači.
1: Počasí.
3: Je před námi slunečný den, podle meteorologů bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor dejte, ve Vratimově ve Václavovické ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Se zdržením pak počítejte v Břidličné, v Dlouhé ulici policie šetří nehodu, při které byl sražen chodec. Jezděte opatrně, Český rozhlas Ostrava vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, přemýšleli jste někdy, jak dlouho byste přežili bez jídla? Na tuto otázku se zaměří už za pár minut v rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík, ale kromě toho nabídneme i pěknou muziku. V nejbližších minutách zaspívají zpěvačka Suzy Quatro, také Věra Špinarová a právě teď Michal David. Přejeme pěkné ráno.

0: Řidičů, pozorujeme na to, že krátce před 8:30 jim povíme, co se chystá na těch důležitých spojnicích v našem regionu. Teď ale prostor pro Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska je hezky slunečno, co se teplot týče. V Novém Jičíně teď 18,5 stupně. Více než 19 stupňů pak ukazuje teploměr v městě Albrechticích na Bruntálsku. Předpověď počasí od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude hezký letní den, většinou jasný a slunečný, bez deště, s teplotami až 29 stupňů v nížinách. Pokud vyrazíte nahory, tak se dočkáte teplot do 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme dívčí kapelu Black Milk, je 8 hodin 21 minut. Teď už pojďme na důležité silnice v našem regionu, co se na nich v nejbližší době bude dít, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Do roka a půl narovnáme silnici 1/57 od Krnova na Polsko, konkrétně přes Linhartovy. Stavba nového úseku je v plném proudu. Na místě aktuálně probíhá skrývka ornice spolu se zakládáním mostu přes biokoridor. Hotovo bude na jaře roku 2028 za celkovou cenu přesahující 154 miliony korun.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Připraveny pro vás máme aktuální krátké zprávy. Slovo dostane za pár okamžiků František Tichý.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s 2měsíční výpovědní lhůtou. Kraj i město se budou možnostmi financování domova zabývat. Česko čeká další vlna veder, může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu. Vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z Hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory v provozních nákladů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Větrný mlýn v nových

0: Dvorech na Novojičínsku může po 84 letech opět točit perutěmi. Dřevěnou stavbu z roku 1870 Bílovecké muzeum v posledních letech opravuje. Teď doplnilo poslední součástku, která pro rotaci perutí chyběla. Jaké nás dnes čeká počasí? Jasno až polojasno. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na silnici 57 mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi. Až do 15. hodiny tam bude probíhat údržba a opravy svislých značek a větrných rukávů. Stejné upozornění platí i pro silnici 48 mezi Novým Jičínem a Příborem. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Za pár minut zavítáme do budovy Beskydského divadla v Novém Jičíně. Teď ale bude zpívat Věra Martinová. Hezké ráno.

0: školy Albertov, teď míříme do Nového Jičína. Budova Beskydského divadla letos slaví 140 let. Na stavbu se tehdy složily tamní spolky, obyvatelé i podporovatelé města. Nakonec pomohl i úvěr Novojičínské spořitelny, aby se v roce 1885 mohlo začít stavět. Jak se z německého spolkového domu stalo Beskydské divadlo, to už nám poví ředitel organizace Jiří Močička, kterého po telefonu zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám prosím, jak vznikl ten název Beskydského divadla?
1: Ten název vznikl tak, že v podstatě mezi lety 1947 až 1963 v současném divadle sídlil soubor, který měl tento název, respektive přesný název byl Družstvo Beskydské divadlo. A vlastně v roce 1992 po poslední rekonstrukci mu Novojičíňáci vlastně ten název dedikovali.
0: Ta budova prošla zásadní rekonstrukci na přelomu 80. a 90. let a vznikly také ty ikonické lustry. Co vše se tehdy měnilo?
1: Měnilo se v podstatě skoro všechno. Je pravda, že z té původní budovy z konce 19. století nám zůstalo jenom v podstatě obvodové zdivo. To znamená, vybouralo se celé hlediště, postavila se pevná elevace, protože do té doby to byl vlastně společenský sál. A měnil se celý interiér, takže veškeré výmalby, které tam byly od Eduarda Fajta, šly pryč a vznikly tam nové umělecké díla. Máme tam třeba aktuálně velkoformátový obraz Antonína Krouči, anebo právě ty zmiňované kumavky akademického sochaře Jiřího Boháče. Teď máme vytvořené ty lustry.
0: 140 let, to je hezké kulaté výročí. Připravujete nějaké oslavy?
1: Ano, přesně, na den přesně, tedy 24. října v sobotu, bude divadlo zpřístupněno veřejnosti, organizujeme prohlídky komentované, bude beseda o historii divadla a večer to zakončí vlastně ochotnické divadlo Bodlák s inscenací Adéla ještě nevečeřá.
0: My víme, že v současné době hledáte i finance na nové koncertní křídlo. Už máte nějaké konkrétní vyhlídnuté, na které tedy zhromažďujete ty prostředky?
1: Máme, je to vlastně C. Bechstein, C282, což je vlastně největší grand piano, to znamená to největší profesionální křídlo od německé značky. Toto křídlo vlastně pro nás vybral Tomáš Kačo, který je zároveň i iniciátorem sbírky, kde lidé mohou přispět na stránkách www.dnesnaze21.cz.
0: Budova Beskydského divadla letos slaví 140 let. My jsme o tom teď hovořili s ředitelem Jiřím Močičkou. Děkujeme za váš čas a přejeme hodně zdaru. Mějte se pěkně.
1: Děkuji taky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Máme krásné letní ráno a dobrou informací je fakt, že to hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Aktuálně ve Frýdku-Místku naměříte 19 stupňů Celsia, na Bruntálsku na přehradě Slezská Harta teď na teploměru údaj 17,5 stupně. No a prognóza od našich meteorologů říká ve stručnosti, bude krásný letní den bez deště, bude teplo až 29 stupňů, na horách naměříte do 25, tak si ten den užijte.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dívat svět. I dnes dopoledne po 11. hodině přivítáme v našem vysílání hosta. A tím bude Michal Schmiedmayer. Je to frontman kapely Myšák Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokoba nebo Michal Žáček. K albu se váže i jedna zvláštnost, kterou vám ale už vysvětlí Kateřina Huberová, která s naším hostem bude hovořit hned po zprávách v 11. hodin. Tolik tedy pozvání k našemu programu. Byla to poslední informace, kterou jsem pro vás dnes měl. No, ještě můžu říci, že už za pár minut bude na tomto místě kolega Richard Piskala, provede vás dnešním dopoledním vysíláním. Loučí se Petr Souku, mějte krásný den.
1: Zasmějte se s námi! To zamilovaná žena píše svému miláčkovi SMSku tohoto znění. Můj milovaný a jediný, jestli spinkáš, pošli mi své sny, jestli se směješ, pošli mi svůj úsměv a jestli pláčeš, pošli mi své slzy. A ten miláček romantický jí obratem odepisuje toto. Moje nejmilovanější Aničko, právě sedím na záchodě a usilovně, opravdu usilovně přemýšlím, co bych ti asi tak měl poslat. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin. Firma OKD se chystá na výrobu vlastní elektřiny. Česko čeká další vlna veder, trvat má až 2 týdny a Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Co se týče počasí, dnešek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Společnost OKD bude od podzimu vyrábět vlastní elektřinu a teplo. Umožní to nová kogenerační jednotka, která se v současné době připravuje ke zkušebnímu provozu u bývalého dolu ČSM.
1: První testovací přeměna odsátého důlního metanu na elektřinu a teplo je v plánu v říjnu, potvrdil generální ředitel OKD Martin Dženaj.
2: S ČSM spolupracujeme na tom, aby jsme dodávali elektřinu do sítě a zároveň tu elektřinu bude OKD potom využívat k tomu, aby bylo nezávislé.
1: Takže OKD bude po ukončení likvidace dolu ČSM pro většinu vlastní spotřeby elektřiny využívat právě důlní plyn, který se musí v každém případě z podzemí řadu let odčerpávat. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Česko čeká další vlna veder, může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich se nejspíš pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes, do budoucna ji ale nezavrhuje.
3: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
0: V jeskyni na Špičáku nedaleko Supíkovic na Jesenicku pokračují během letních prázdnin mimořádné prohlídky se svítilnami. Konají se každou středu. Ta dnešní začne v 15 hodin. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu jeskyně. Sport. Vítkovičtí hokejisté už tento týden začali s tréninky na ledě, a to pod dohledem hlavního trenéra Jurika Treje, který hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Ženevu a francouzskou reprezentaci.
4: To je život a osud, někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější, hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
5: Head coach for next season is a big honor and big responsibility. Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až na 29 stupňů, na horách čekejte teplotu do 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte, ve Vratimově ve Václavovické ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, nehodu šetří policie. Pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince zelené vlny 800 553 553.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje ze studia Richard Piskala. Před námi je už za chvíli magazín Křížem krajem. Pokud sníte o návštěvě Provence ve Francii, kde se můžete procházet mezi kvetoucími lány levandulí, tak nemusíte jezdit tak daleko. Záplava drobných fialových kvítků je teď k vidění i poblíž Žermanické přehrady. No a právě tam se dnes v magazínu Křížem krajem vydáme. Jinak v této hodině samozřejmě nebude chybět také soutěžní pořad Zámecké léto, přesně ve 9:45. A přidám spoustu muziky. Karel Gott zaspívá právě teď. Za chvilku třeba Marie Rotrová nebo Paul McCartney. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Magazín Křížem krajem je tady a dnes se vydáme do Lučiny u Žermanické přehrady. Na polích v Lučině asi v minulosti rostlo kdeco. Ovšem záplavu levandule tam můžete najít až posledních pár let. A to díky péči manželů Jiřího a Hany Bůškových, kteří se rozhodli tuto oblíbenou bylinu vysázet a hlavně pole zpřístupnit i návštěvníkům. Za Jiřím Bůškem se už předčas jsem vydala natáčet redaktorka Romana Kubicová a my vám teď tento pořad nabízíme v letní repríze.
2: A jak se stane, že synek ať z dědiny a momentálně z města a brzy zase z dědiny se dá do pěstování levandule tady v blízkosti našeho Žermanického moře, jak s oblibou říkáme?
3: Ano, ano, u Žermanického moře mě napadl právě takový zajímavý nápad na pěstování levandule, je tomu už pár let, a rozhodl jsem se, že si o tom pozjišťuju trošku více informací a začali jsme tady ve více lidech nejprve tu levanduli sázet, potom pěstovat a postupně se z toho vyvinul takové krásné místo, kde lidé mohou přijít, zarelaxovat si a užít si takovou pohodu v řádcích levandule.
2: Řádky levandule, respektive celé lány, tak to si spojujeme s Provence a vůbec s tím Středomořím. Nicméně levanduli se tady daří čím dál tím lépe. Vnímáte to taky tak i z těch praktických pěstitelských zkušeností?
3: Tak určitě ano. Tu levanduli, kterou tady máme zasazenou, tak nám tady už krásně roste nějakým tím třetím rokem, možná i trochu čtvrtým, protože jsme sadili na dvě etapy. Máme tady dva druhy levandule, a to levanduli lékařskou a potom takzvaný lavandin, což je právě vyšlechtěná francouzská levandule, levandule grosso.
2: A která z těch odrůd tak omamně voní? To je ta vůně, kterou si spojujeme s levandulí.
3: Voní obě dvě. Ovšem, trošku více voňavější je právě ten lavandin, který je vyšlechtěný na ten způsob, aby se s něho dokázalo získat více esenciálního oleje, a to je právě ta vonná složka, co všichni asi známe z různých těch esenciálních olejů, dá se kápnout na polštář, dobře se nám potom spí, nebo do aromalamp, a to je ta hlavní vůně, kterou známe.
2: Dobrý den, můžu vás oslovit, já si tady natáčím s panem Buškem o levandulovém poli. Jste tady poprvé dneska?
4: Ne, my jsme tu byli v loni, a dneska letos poprvé, že?
2: Jo, a co vás tady přilákalo?
5: Jdeme kouknout na levanduli, jak vypadá, jak je krásná.
2: A vy už jste si čichali k zápěstí, znamená to, že už jste zkoušeli něco?
5: Já jsem si koupila levandulový takovej spray, no. Budu ho používat před masažema, když přijdou klientky.
2: Aha, takže z pracovního hlediska.
5: Jo, vyzkoušíme a uvidíme, co klientky na to, a doporučíme určitě.
2: Já si myslím, že levandule uklidní každého,
4: jo,
2: že?
4: Jo, my máme na zahradce, že?
5: Sirup je taky výborný, sirup sladěvčky.
2: Tak to jsem zastavila dvě náhodné návštěvnice, které zaparkovaly tak, jak se to tady má u statku, kde je i kavárna a obchůdek. A tady krásně poli se dojde až k samotnému poli. Tak teďka se mi to skoro rýmovalo, takzvaný absolutní rým, takže tak to máte vymyšleno, jo?
3: Ano, dá se parkovat tady u blízkého statku obecního, kde máme parkoviště, naši levandulovou kavárnu a také krámek paní Levandulové, ve kterém lze zakoupit různé naše levandulové produkty i dekorace, dárky, a v kavárně si lidé mohou dát různé levandulové zákusky, ledovou kávu, teďka i fryzanté levandulové. A právě od té kavárny a krámku paní Levandulové je to kousíček na samotné levandulové pole. Dá se projít takovou naší naučnou stezkou, takže lidé se také dozví spoustu informací o tom, co nám tam roste, co nám tam lítá a bzučí. Je to takovou hravou formou, takže jak dospělí se něco dozví, tak i děti to určitě zaujme.
1: Dodává pěstitel levandule Jiří Bůžek. Už za chvíli vám v magazínu Křížem krajem zprostředkujeme také pohled do krámu paní Levandulové.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je tady druhá část dnešního vydání magazínu Křížem krajem. Vracíme se tady do Lučiny u Žermanické přehrady. A právě přelom července a srpna, tedy ten čas, který máme dnes, je úplně ten nejlepší navštívit tamní levandulové pole. Už před písničkou nás v něm uvítal pěstitel Jiří Bůžek a Romaně Kubicové prozradil také to, že kromě kochání se vonavými kvítky a jejich sběru mohou návštěvníci posedět taky v levandulové kavárně, anebo navštívit krámek paní Levandulové.
3: Ano, paní Levandulová je má žena, ona se právě postarala o tuto krásnou levandulovou stezku. My jsme momentálně teďka ty cedulky schovávali, protože před chviličkou pršelo, ale opět návštěvníci přicházejí, takže ty cedulky vždycky rozmístíme, ať se mohou dozvědět něco zajímavého.
4: Když se tak dostanou k té rozkvetlé kráse, nemáte strach, že vám ji celou otrhají nebo nějak znehodnotí?
3: Máme tady z minulých let už takové zkušenosti, že tady přijdou opravdu až tisíce lidí, ale ta levandule je opravdu hodně, na každého se dostane a i nám i na výrobky zbyde. Máme ji tam skoro 9 tisíc rostlin, takže opravdu jsou to řádky, které mají až 150 metrů a levandule je dostatek.
4: Takže utrhnout si můžu?
3: Určitě můžete.
4: Tak to já využiju. Ale ještě předtím navštívím vaši paní Levandulovou, která ale teďka zase někam utíká. A jak jsme slíbili, tak jsme se dostali taky do krámku paní Levandulové. Představte se mi, jak se jmenujete.
5: Dobrý den, tak říkám si paní Levandulová, ale oficiálně se jmenuji Hana Bůžek, takže jsem manželka Jirky Buška.
4: No a paní Hanko, všechno to, co tady vidíme, to třeba vyrábíte, nebo jako odkud to získáváte?
5: Všechno určitě ne, já jsem spíš přes tu kreativní stránku, to znamená, že ty malované věci, které tady vidíte, různé malované dřevěné dekorace nebo malovaný textil, tak to je moje práce, ale také spolupracujeme s ostatníma šikovnýma ručičkama, například s paní, která bydlí kousek, tak nám dělá svíčky levandulové, různé šité věci, třeba schráněné šicí dílny, bedohřeje, to jsou všechno takové jako vonavé plněné věci.
4: Levandule je tak nesmírně jako tvůrčí rostlina, co všechno se z ní dá vyrobit.
5: To je hodně, hodně široké spektrum. Tak buď se z levandule vyrábí právě že ty vonné dekorace nebo různá kosmetika, také používáme do potravinářství. Vedle v kavárně jste si mohli všimnout třeba zákusky, syrupy se z toho vyrábí. Hodně teda je používaná hlavně v té kosmetice, což je ten levandin.
4: No a co doma u Bušku frčí?
5: Levandulového? No. Syrup. My milujeme náš syrup.
4: U vás doma levandule taky jako třeba kvete, nebo dáváte si ji ještě i potom všem, co strávíte den tady v práci ve vůni levandule, tak dáte si ji ještě i na stůl?
5: Určitě. Máme spoustu sušené levandule, takže my se obklopujeme levandulí i doma.
4: Chválíme krásu a ten výsledný květ levandule, nicméně každý, kdo má zahrádku, tak ví, že o rostliny je třeba pečovat. Tak kolik práce máte s levandulí?
3: Se samotnou levandulí rostoucí na poli máme opravdu hromadu práce. A bez různých brigádníků by bylo prakticky nemožné, aby pole bylo pro veřejnost otevřeno. Třeba letos jsem musel zaměstnat kolem 50 lidí, kteří asi měsíc před začátkem sezóny pravidelně docházeli a pečlivě okopávali a plevali.
4: Takže práce, prostě moře práce.
3: Moře práce a potom vlastně i kolem samotné kavárny a krámku paní Levandulové. Je to hodně, ale když se potom dílo podaří a lidé mají radost, tak i my jsme z toho velice šťastní.
4: Dodává Jirka Bůžek, pan Levandulový z Levandulové farmy. Z Lučiny Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem tady bude zase zítra, tedy ve čtvrtek dopoledne po 9. hodině. Pozveme vás na Odersko, konkrétně naše putování zamíří k Pohoři. Pokud jste výletníci, turisté, tak určitě znáte rozhlednu na tomto kopci. Možná ale netušíte, že v půli kopce se skrývají díry v zemi. To místo se historicky jmenuje U Zlatého dolu, ale prý se tam kdysi dolovalo stříbro. Tak jak to vlastně bylo, to vše zjišťovala kolegyně Petra Štrimplová. Vy si reportáž z Oderska, z Pohoře, poslechněte zítra dopoledne po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Za minutu bude 9:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvilku tady bude pravidelná rubrika Babské rady. Ty dnešní se zaměří na mytí rukou. To obvykle trvá jenom chvilku, ale hodně na něm záleží. Jarka Vykoupilová připomene několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát.

0: Hygienické rady.
1: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Za 3,5 minuty bude 10:15, no a přesně ve 3:15 začne pravidelný soutěžní pořad Zámecké léto. Bude tomu tedy tak i dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný poslech.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude? Tak já už to vím, já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí, ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Takže ta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tam jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru, na Sázavu, na shledanou.
1: Děkuju moc, nashledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy Secholtice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cesta z Karviné do Beskyd bude od prosince jednodušší. Tisíce lidí zaměstnaných v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Valašské Meziříčí dokončuje modernizaci zimního stadionu. Dnešek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. Obyvatelům Karviné se od poloviny prosince s novými jízdními řády rozšíří možnosti cestování vlakem do Beskyd. Osobní vlaky nově pojedou přes Karvinou a Český Těšín do Frýdku Místku, odkud navážou další spoje do hor. O víkendech navíc vyjedou také spěšné vlaky Gorol, které zamíří přímo do mostu u Jablunkova, upřesnila mluvčí karvinské radnice Monika Danková.
2: Jakmile bude zveřejněna definitivní podoba jízdního řádu, magistrát města Karviné upraví jízdní řády autobusové dopravy tak, aby autobusové spoje vhodně navazovaly na příjezdy a odjezdy vlaků.
0: Od jmenování vlády předložili koaliční poslanci už 26 návrhů zákonů. To je každý pátý návrh ve sněmovně. Opozice a někteří právníci upozorňují, že se tím vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a také odborníkům, kterými vládní návrhy procházejí. Podle ústavní právničky z Masarykovy univerzity Marie Zámečníkové současná vláda využívá poslaneckou iniciativu i u takových zákonů, které považuje za své. Za celé minulé volební období vlády Petra Fialy z ODS poslanci podali 38 návrhů. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
3: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
0: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Ve Valašském Meziříčí dělníci dokončují rekonstrukci zimního stadionu. Vyměnili mantinely a chystají instalaci stovky nových sedaček. Podle starosty Roberta Stržínka z hnutí ANO jsou už hotové taky nové technologie, od kterých si město slibuje výrazné úspory provozních nákladů.
4: Očekáváme od toho zejména úspory v energiích, protože zimní stadion je jeden z největších žroutů elektrické energie, co se týče spotřeby městských zařízení. Takže měníme technologii, nicméně část zůstává stejná. To znamená třeba ta chladící plocha pod vlastní ledovou plochou.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu osobního auta pozor v Havířově v ulici Kapitána Jasioka a v Bruzovicích na Frýdecko-Místecku je nehoda dvou osobních aut. Místo je ale průjezdné. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne vám, 4 minuty po 10. hodině už opět přeje Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které mám pro vás zajímavé informace. Například se vydáme do Nových dvorů na Novojičínsko. Tam stojí větrný mlýn, jeho šperutě se 84 let nepohnuli. Pozor, je to jinak, takže tyto zajímavosti pro vás budeme mít připraveny po 10:30. Do té doby tady budou také tipy pro dnešní den, no a pravidelný moravskoslezský rozhlasový kvíz, to bude už za chvilku. Chybět nebude muzika, právě teď Miroš Birka, za chvilku Václav Neckář a taky skupina Krištof nebo Marika Gombitová. Tak ještě jednou příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, je to tak, jak napověděla Znělka, kvíz je tady a někoho už máme na lince, tak kdo nám volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
1: Já vás zdravím do Zašové, paní Ludmilo. Ještě jsem ani neprozradil cenu, hned to napravím. Mám tady CDčko Brolnu, tedy brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a k tomu ještě dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. Pro toho, kdo správně odpoví na otázku, věřím, že to budete vy, tak poslouchejte tu dnešní otázku. Lanová dráha vedoucí Strojanovické Ráztoky na Pustevny je historickým unikátem. Ta původní byla dlouhá 887 metrů a disponovala 1,80 sedačkami. Prototyp této první sedačkové lanovky na světě navrhla firma Františka Víznera s Chrudimi a Beskydy se díky němu staly centrem rozvoje lanové dopravy. Já se ptám, jestli pak víte, nebo si zkusíte tipnout, kdy byla tato lanovka vůbec poprvé zprovozněna. Chcete možnosti, nebo to třeba náhodou víte přesně?
2: Nevím.
1: Já bych to taky nevěděl. Vůbec nic si z toho nedělejte, ale mám tady tři možnosti a tam už se to dá nasměrovat trošku. Takže za A. 29. července 1923, nebo za B 10. června 1952, a nebo za C 4. března 1940. Tak, co myslíte? Kdy poprvé jela lanovka na Pustevny?
2: Já bych řekla, že ten rok 52.
1: 52 říkáte, tedy Bčko.
2: Ano.
1: Ne. Bylo to dřív, to už teď můžeme prozradit a dáme šanci někomu dalšímu, kdo si bude chtít možná tipnout, anebo možná to někdo z vás přímo ví. Kdo nám volá? Dobrý den. A někdo to vzdal na poslední chvíli, takže opět uvolňuji linku 59 611 22 66 a někdo nám volá. Dobrý den.
3: U telefonu je Danuše, dobrý den.
1: Já zdravím. Zdravím vás, paní Danuše. Tak co myslíte, kdy se poprvé rozjela lanovka Strojanovic na Pustevny? Chcete zopakovat ty možnosti?
3: Ne, nepotřebuji zopakovat, ale já nevím přesně, ale tuším 40.
1: Opravdu, to je správná odpověď. 4. března roku 1940. Ano. Takže teď už to všichni víme. Já vám gratuluji. No a samozřejmě zůstaňte ještě na lince.
0: Ano. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Kapela Kryštof dohrála, dospívala v čase, kdy do půl jedenácté zbývá 7,5 minuty. Už za chvíli vás pozveme v typech pro dnešní den na zajímavé akce a zajímavá místa. Třeba na ostravské Černé Louce. Dnes budou hrát pod širým nebem pohádku pro děti. Taky vás pozveme do jednoho z labirintů v Kukuřici. Podrobnosti už za pár minut.

0: Doznívá Koloseum, jedna z těch krásných a slavných písniček Mariky Gombitové. Před námi jsou teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava tipy pro dnešní den. Vydat se dnes můžete na komentovanou prohlídku Friedlandu nad Ostravicí, zaměřenou na historii zpracování železa. Není dlouhá ta prohlídka, je to zhruba kilometr, ale pozor, dostanete se i do míst, která nejsou běžně veřejnosti přístupná. Vychází se v 15 hodin od turistického informačního centra ve Friedlandu nad Ostravicí. No a komentovanou prohlídku tady mám ještě jednu, tentokrát ovšem úplně jinde. Jde o komentovanou prohlídku krajinou Hlučínska. Trasa vede z Ludgeřovic přes pole a pastviny kolem drobných sakrálních památek až k přírodní rezervaci Černý les u Šilheřovic. Procházku povede botanička Zdenka Rozbrojová. No a sraz zájemců je na autobusové zastávce v Ludgeřovicích, tedy zastávce Ludgeřovice hřiště, tak aby to bylo přesné, v Ludgeřovicích je zastávek víc, takže na zastávce hřiště dnes v 18 hodin. Pro děti máme pozvánku na ostravskou Černou louku, kde hrají od 18 hodin pohádku o třech neposlušných kůzlátkách. Součástí představení, při kterém bude znít kytara a flétna, je i tvořivá dílna. No a ještě do dobré u Frýdku místku. Tam mají kukuřičné bludiště. Možná jste si řekli, ale my jsme už slyšeli přece o kukuřičném bludišti ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ano, je to tak, ono jich je totiž víc. Víme, že je v Opavě, v Krnově nebo u těchto měst, v Polích. No a je také u Dobré. Otevřeno tam mají celý den od 9 do 20 hodin. Chodby v bludišti, konkrétně v Dobré, jsou dlouhé skoro 2 kilometry. No a to bludiště si můžete projít i s kočárkem nebo psy na vodítku. A teď pozor, kde v Dobré najdete to kukuřičné bludiště. Tak když přijíždíte třeba autem nebo na kole do Dobré od Frýdku místku, tak přejedete přejezd, po levé straně je tam restaurace Na špici, se tuším jmenuje, no a to je výchozí bod. Zhruba 300 metrů, když se tedy blížíte k Dobré od Frýdku místku, tak po pravé straně je to kukuřičné bludiště. Takže tam někde prostě hledejte a určitě ho najdete.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla kapela Elán a jedna z těch písniček, které nestárnou. Otázníky se jmenovala. Možná si řeknete, přece tahle ta písnička není zase až tak stará. Tak pozor, od prvního vydání této skladby na CDčku, na CD singlu to bylo tehdy, uběhlo letos přesně 25 let. O rok později se potom ta písnička objevila také na albu Elán 3000. Možná si na to někteří vzpomínáte. Pojďme k zajímavým informacím v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. No a teď už jen musí foukat správný vítr a nebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Tady je vlastně hlavní soukolí mlýna, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát, jo, než jste získala požadovaný produkt.
1: Mlynář tady mohl mlít mouku na dvou místech.
3: Samotný mlýn jako takový je jediný svého druhu v České republice, protože má dvojité mlecí složení, to znamená, že má 4 kameny.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná. Každá má svoje místo, svoje pojmenování a všechno souviselo se vším.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 10:45 a už za chvíli pro vás budeme mít v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava tradiční seriál Dvakrát měř, jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kobicou zaměříme například na využití léčivky Černobíl v kuchyni. Teď ještě Brian Adams.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Už jste někdy viděli květinu nazvanou černobíl? Tak v našich podmínkách je to vytrvalá bylina podobná pelinku s přibližně 1 metr vysokou červeno-fialovou lodyhou. Listy nahoře zelenými, ve spod bělavě plstnatými a drobnými načervenalými květy. Je to plevel. Dá se tedy říci, no kdo by chtěl mít doma černobíl? Mladé listy před květem i kvetoucí vrcholky se používají jako koření, obsahující silici, hořčiny, inulin, cholin a další látky zvyšující chuť k jídlu a podporující trávení. Černobíl pomáhá také při žaludečních křečích a proti střevním parazitům. Hodí se i do kuchyně jako koření, například k pečené huse nebo kachně a k tučné vepřové nebo skopové pečení. Černobíl je léčivka. Nálev ze sušených listů a natě povzbuzuje činnost žaludku, zlepšuje látkovou výměnu, osvěží organismus a ve slabší podobě zastavuje průjem a zvracení. Když si ho dáte do koupele, tak osvěžuje unavené nohy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Tak to byla kapela Činasky a Každý ráno, tak se jmenuje skladba, která teď zněla v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli tady budou zprávy s Františkem Tichým, mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že hygienici zkontrolovali desítky táborů v regionu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Hygienici zkontrolovali desítky táborů v regionu. Mladí lidé můžou získat v jeseníku startovací byty. Nová metoda českých vědců by mohla usnadnit odhalování parazitů v koupacích vodách. Bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Krajská hygienická stanice zkontrolovala od začátku léta 60 zotavovacích akcí. Zdravotnický dozor prověřil třeba zázemí i stravování na táborech pro děti v celém regionu. Hygienici objevili nedostatky ve dvou případech. Na jednom táboře zjistili neúplné očkování jednoho dítěte. V druhém případě šlo o nedostatky týkající se zajištění zásobování pitnou vodou. Pokuty zatím krajská hygienická stanice neudělila. Vedení jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné činí 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené. Celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky, říká mluvčí radnice Markéta Kaňová.
2: O městský byt mohou žádat lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní a jejich příjem se pohybuje mezi minimálním mzdou a 1,5násobkem průměrné mzdy. Zároveň nesmí vlastnit ani užívat jinou nemovitost vhodnou k bydlení a nesmí mít vůči městu jesení dluhy po splatnosti. Podmínkou je také, že nejsou v exekuci ani insolvenci.
0: Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co ho v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou proto, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Redakci i rozhlasu nezvedl telefon. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
3: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách čekejte teplotu do 25 stupňů Celsia. Popadne slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S možnými komplikacemi počítejte ve Slezské Ostravě, v Bohumínské ulici u Sýkorova mostu se srazilo osobní auto s nákladním. Pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás měl František Tichý, už vás opět zdraví Richard Piskala. Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji. Už za chvilku bude host ve studiu. Dnes vám představíme Michala Schmiedmayera, frontmana kapely Myšak Band. Bude vyprávět mimo jiné o hudebním světě, který se dnes odehrává především na streamovacích platformách. No a taky vám nabídneme jednu hudební ukázku této amatérské kapely, tedy skupiny Myšak Band. Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová. S mým dnešním hostem primárně je to muzikant, jmenuje se Michal Schmidtmajer, zvaný Mišák. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Ostravská kapela Mišák Band, družení, ve kterém vy se vyskytujete, otázka jak dlouho?
2: Od roku 2009, ale vlastně my jsme jenom původně ostravská kapela, protože ostatní členové by se mohli urazit. Dneska už je tam vlastně více Moraváků, jestli bychom si spíš neměli říkat jako Slezsko-moravská kapela.
1: Já jsem poslouchala to, co vy hrajete, ne že bych měla potřebu to zasazovat žánrově, ale v podstatě se mi osvědčuje čím dál tím víc, že prostě píseň je píseň, takže hrajete písně. Vy pro sebe máte definováno nějak, co vlastně Mišák Band hraje?
2: Říkáte to moc dobře. My taky nechceme jako škatulkovat. O té desce se říká, že je pestrá a my s tím naprosto souhlasíme, že my tu muziku hlavně děláme pro lidi, takže ať se jim to líbí, to je to důležité.
1: Vy jste přišli s takovou zajímavou myšlenkou a je to, řekla bych, docela průlomový nápad, protože budeme-li se bavit o tom, jak se vlastně s hudbou zachází dneska, tak ještě před natáčením jsme si trošku posteskli, že CDčka jako taková, jako produkt, jako to, co si člověk přehraje, tak vlastně mizí. Jenomže součástí byl vždycky ještě nějaký textový produkt. No ale posloucháme vlastně už výhradně ve virtuálních prostorách.
2: Je to tak, naprosto mi to přijde, že dneska všechny tady ty streamovací služby vládnou světu, což na jednu stranu si myslím, že je skvělé, ale přesně to propojení toho fyzického světa mi strašně chybilo. A když my jsme připravovali tu naši debutovou desku, tak jsem si říkal, jak sakra to dostat jako víc mezi ty lidi, protože přece jenom...
1: A hmatatelně,
2: protože jsme začínající kapela, nemůžeme si dovolit z našeho rozpočtu prostě vytisknout, ponechat nalisovat vinily, tak jak to dělají prostě velcí umělci, a potom je jako rozdávat jen tak jako lidem. Pořád jsem měl to nutkání, že nemůžu chodit jenom jako aha, tak já mám kapelu, tady si to pusté. A přesně já jsem prostě člověk, který vždycky to chce dotahovat trošku jako víc do konce a ten marketing mě baví a všechno. Tak jsem se jako opravdu, zní to jako klišé, jednou v noci zbudil a dostal jsem ten nápad, že by jsem vlastně mohl propojit ten přebal té klasické vinylové desky s tím streamovacím světem pomocí jednoho QR kódu, kde by si ten člověk mohl vybrat, jestli už si to pustí na té nebo oné streamovací platformě podle toho, kterou má rád.
1: No, já tady buklet vlastně před sebou mám. Je to taková skládačka, kde opravdu to obsahuje to, co vesměs vždycky v tom CDčku člověk našel. Čili jsou tu texty, popisky všeho, co by k tomu mělo být, samozřejmě ten QR kód, ale teď je otázka, protože písně jsou ve virtuálním úložišti a tady tohle to je něco, co držím v ruce. A jak já dojdu k tomu, abych to měla v ruce?
2: Je to jednoduché. Můžeme se potkat, já to každému dám. Může si to samozřejmě každý o to napsat na našich webových stránkách v našem merch e-shopu, kde my to posíláme zdarma. Jako cena toho produktu je zdarma pouze za poštovné. Rozdáváme to na koncertech. Lidé mě mohou dokonce potkat na náměstích a v různých shopping parcích. Já to nosím pořád po kapsách a teď třeba na Festival Colors v Ostrava rozdal jsem prostě spoustu lidem, s kterýma jsem se potkal různě. Ale dělám i takové jako kampaně, tomu říkáme trošku, že prostě jdu na nějaké určené místo v Brně, na náměstí a oslovuju lidi, jestli by si nechtěli pustit novou muziku.
1: To je vlastně úplně jiná cesta, protože všichni už teďka spoléhají na ty sociální sítě. Přes Instagram vlastně se člověk dozvídá úplně všechno o tom světě. Mám pocit, že to je jediný kanál informací. A vy jste přišel s tím, že prostě hele, mám tvůrce, strčím ti to do ruky, zkus si to pustit. Tam je QR kód, načtu si a rovnou to poslouchám.
2: No, ono totiž podle mě jde o to, na jakou jako skupinu cílíme. A není to jenom podle věku, jako je to podle prostě veškerých preferencí. Ale já si myslím, že ty sociální sítě v dnešní době jsou už jako strašně přeceňovány. Že ten pík už byl. Když se podíváme, kolik lidí má jako sledujících a podobně, ono je to krásné, ale jsou tam jako ti sledující jenom jako kliknutí, že tu osobu znají, anebo je opravdu zajímá ten obsah. A já si myslím, že dneska už půjde více o ten obsah. Když vezmu nějakou tu střední generaci, nebudu vůbec se bavit o mladých lidech do 20 let, kteří jedou přes nějaké shorty a tady tyhle věci, ale já když jsem dělal průzkum toho, jak se vyvíjí poslechovost třeba na Spotify, v rámci toho, když se zveřejní nějaký příspěvek u známější osobnosti. Můžu říct, že s námi spolupracovalo pár známých osobností buď na videoklipech nebo písničkách. A když jsem poprosil o nějaký reel, ať vypustí s odkazem na tu písničku, tak my jsme v podstatě, i přesto, že tam bylo hodně lajků nebo to vidělo tisíce lidí, nezaznamenali, že by si ti lidé doopravdy tu písničku pustili. Ale ve chvíli, kdy člověk se baví s tím člověkem osobně, dá mu něco fyzického v ruce, tak najednou ten den ty poslechy opravdu stoupají.
1: Vy nás vracíte zpátky k tomu, aby lidi spolu mluvili.
2: Já to tak mám rád, takže já to tak dělám.
1: Já to tak mám taky ráda, takže já jsem moc ráda, že teď fyzicky tady sedím s Michalem Mišákem Schmidmajerem, což je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Sedím s hudebníkem Michalem Mišákem Schmidmajerem a probíráme, jak se žije v současném světě nejenom muzikantům, ale vlastně nám všem, protože oni ty systémy, ve kterých jsme, nám určují vlastně veškeré chování muzikantům, to, jak mají nakládat se svou hudbou. Teď je otázka, jestli to přináší ulehčení tomu muzikantskému životu, a nebo jestli to prostě lehký není.
1: No, je to asi, jak člověk se dostane do toho koloběhu, si myslím, protože já jako nejenom tady v České republice, na Slovensku a všude kolem daleko, je to velmi těžké prorazit a dostat se do toho povědomí. Je tady spousta kvalitních muzikantů, kteří hrajou, podporují ty frontmeny, kteří jsou slavní, jsou na těch obálkách časopisů, ale pak už jako nevidí to, co je zatím. A já i v tom našem projektu si prostě vážím toho, že i když to nese nějaké tu moji přezdívku, to moje jméno, tak za sebou tam mám spoustu kvalitních muzikantů, umělců, bez kterých já bych jako nebyl nic. Jo.
0: Vy jste se s muzikou vlastně vůbec potkal kdy a jak?
1: No, já nějak odmala mám ten sen, když jsem dostal první kytaru jako dítě, tak už jsem stál před zrcadlem a zkoušel jsem si, jaké to bude, jak na mě budou svítit reflektory, ale potom to začalo nějak v 15 letech v té pubertě, vzal jsem tu kytaru, začal jsem se opravdu na to učit, začal jsem zpívat po hospodách nějaké brigádky, takže to bylo dobré, že člověk si tím vydělal nějaké penízky. Potom v tom roce 2009, když jsme založili kapelu, tak jsme začali hrát klasické zábavy, svatby a večírky. A až to přelnulo tady k ten autorský projekt, kdy někde v covidu, když vlastně člověk nemohl nikam pořádně vycházet, tak jsem udělal to rozhodnutí, co do mě všichni šťourali už za tu dlouhou dobu. Mišáku, tak konečně začni dělat vlastní hudbu.
0: A o čem takhle Mišák má potřebu zpívat a hrát?
1: No o životě, o tom, co se děje. My to, a nejenom já, to je názor celé kapely. Baví nás to, když zasahujeme právě ty příběhy z toho života, jako je třeba píseň Kuna, kterou tam máme, když mi Kuna permanentně ničila střechu po dobu 2 let.
0: Jaká jiná témata jsou ta, která vás, a teď je otázka, zneklidní nebo zasáhnou tím nejpozitivnějším způsobem, co všechno jako si k sobě pouštíte?
1: Děkuju za ten doplněk tím pozitivním způsobem, protože já si opravdu chci pouštět jenom to pozitivní k sobě a jako odstraňovat to negativní tak prostě nějak bokem, aby člověk se držel pořád tu dobrou auru. No a jako jsou to různá, jo? No prostě asi to nejde si říct, že něco prostě přijde, teda že něco jako vyprodukuju jen tak, ono to prostě musí přijít z hůry. A tak třeba vezmu titulní píseň Emancipovaný, kdy já jsem si říkal, sakra, pořád se mluví o nějaké emancipaci žen, ale teď já znám spoustu mužů doma, co vaří, berou, dělají prostě ženské práce, nebo jestli tomu tak můžeme říkat ženské práce, neračka tulku tady v tomhle, ale že by to mohlo být zajímavé, a tak jsem zase o tom řekl tomu Zbiňovi Hanákovi a on to pozvedl výš, že ještě říkal, tak ty, když jsi z té Ostravy, tak my z toho uděláme z tebe toho emana cipovaného a tím to dostane nadrozměr. Tak třeba tohle je příklad.
0: My jsme si povídali ještě před natáčením o vašem takovém hudebním zážitku ze Štěrkovny, kde jste se potkal s Michalem Prokopem a vlastně jste ho měl možnost sledovat za tím vším. Mě strašně bavilo, s jakým respektem v takovém úžasu vyprávíte setkání s někým, kdo prostě už je legenda. A nechci to vyprávět za vás, protože si myslím, že tohle asi vystihuje vaše nastavení vůbec.
1: Samozřejmě. Jako setkání s Michalem Prokopem mi asi zůstane prostě v srdci do konce života, protože to není to jenom ještě o tom koncertu, kde se dostanu, ale už jenom to, že taková osobnost s náma spolupracovala na desce. Každý se mě ptá, jak jsem to udělal, kolik jsem mu zaplatil, prostě jak se k takovému člověku dostane. No. Myslím, že to je jednoduché, protože když člověk něco chce, jako když to opravdu chce, tak si myslím, že to dostane. Měli jsme tam píseň, kde mi textař řekl, že by bylo dobré, kdyby refrén zpíval někdo jiný s nějakým životním nadhledem. Tak jsme oslovili Michala Prokopa a já jsem mu musel zavolat a zeptat se ho na to. To bylo pro mě to, kdy jsem poprvé jako ucítil obrovský respekt a naopak štěstí, že vůbec s takovou legendou mluvím. A když nám potom řekl, že píseň se mu líbí a že do toho půjde, tak ty emoce jsou vlastně nepopsatelné. Michal Prokop bude mít teďka 80 let za pár dní a vyjde na pódium, kde skáče hodinu a půl, dělá tam srandu pro lidi, venku je 15 stupňů a on tam je v krátkém tričku, naprostý profesionál, dohraje, jde potom na rozhovor s místním novinářem a ještě k tomu ho vyzvou pořadatele, jestli by mohl číst pohádku pro děti, že tam je program Česko čte dětem. Za mě jako nemůže být nic víc než respekt a úcta a přál bych všem začínajícím umělcům, aby věděli, že směr, kam mají dojít, je tady.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava. Já trávím dnešní čas s Michalem Mišákem Schmidmajerem, muzikantem, frontmanem kapely Mišák Band, která vydala své album

0: sedli lidsky, protože já bych jako nerad měl na desce nějaké jméno, protože je slavné nebo podobně, ale kdyby jsme si nerozuměli a neuměli jsme si takzvaně pokecat, tak by to v tom studiu ta chemie asi nebyla a ten výsledek by nebyl, si myslím, tak dobrý.
1: Když vás poslouchám, tak si pokouším představit si malého Michala. Jaké to bylo dítě?
0: A tak já jsem pořád malý, že? Já s růstem jsem nevyrost.
1: No, tak to bychom se mohli vyprávět.
0: No, malý Michal, když byl na základní škole, tak seděl v koutě a vlastně se strašně styděl. Dneska čím větší pódium a víc lidí, tak tím je to lepší a v podstatě nesedí v koutě. Tak si pamatuju nějaké školní vystoupení v 9. třídě. Já z toho stydlivého, když jsem zažil ten potlesk potom na konci, tak možná to byl nějaký spouštěč, který ve mně ten adrenalin pěkný a všechno zbuzoval tak, že se mi to začalo líbit a že jsem šel tím směrem.
1: A vyrůstal jste na čem mimochodem?
0: Já jsem měl jako velký průže, samozřejmě ovlivňovali hodně rodiče, takže na začátku to byla určitě kapela Lucie tady v České republice, Činasky a podobně, to si myslím, že v té naší hudbě jde hodně slyšet, ale potom právě to byly jako Beatles, byly to 60. léta, klasický rock and roll, až jsem přešel po AC/DC, Deep Purple, Rolling Stones a tady tenhle classic rock, takže já to mám tak jako tak různě.
1: Potkával jste to doma teda, předpokládám, jako dítě?
0: Bylo to také takhle, ale potom hodně kamarádi samozřejmě už na střední škole. To bylo to, kdo co poslouchá, když jsme chodili s kytarama, začínali první kapely, tak každý donesl něco. Tenkrát to byly Guns N' Roses, si vzpomínám, že já jsem znal na Knock on Heaven's Door od Boba Dylana, ale kamarád mi řekl, že to hrajou Guns N' Roses a tak se to rozšiřovalo. On ten svět bez toho YouTube tenkrát byl totiž taky zajímavý.
1: No právě. Teďka na druhou stranu zase, ale jako se spoustou muzikantů jsem se bavila o tom, že díky tomu, že ty informace jsou tak strašně lehce dostupné a jako návod úplně na cokoliv člověk najde, takže díky tomu vlastně vyrůstá neuvěřitelné množství skvělých hráčů. Fakt je jako hrozně moc a to jsou už děti, které hrajou naprosto špičkově. Což já si nevybavuju, jestli bez toho YouTube vlastně bylo. Určitě ano. Jenom jsme o nich nevěděli, anebo jich možná opravdu bylo méně a byli to jenom ti nejznej.
0: Já si myslím, že to bylo jiné. Já si vzpomínám, když jsem se chtěl naučit nějaké solo na kytaru, no, tak jsem si to prostě pouštěl na té kazetě nebo později CDčku pořád dokola.
1: A uchem
0: a snažil jsem se nějakou tabulaturu a nejvíc bylo, když jsem šel na koncert a přesně jsem tam stál v té druhé, třetí řadě a říkal si, tak to si musím zapamatovat, v které té pozici on to začíná hrát, na kterém pražci a podobně. No a pak jsme se tak různě sdíleli a šlo to.
1: No a pracujete dneska, když ty možnosti jsou s tím přesně tak, jako s tím pracují ti mladěši, teď najednou si můžu najít cokoliv a tutoriál na cokoliv, takže...
0: Já se snažím vést tomu svoje dcery, aby to přesně dělali, že jsou ty možnosti, takže když si chcou naučit nějakou píseň, tak říkám, hele, však přesně tady na YouTube je ta možnost, ale vždycky říkám to B, zkoušej to i podle sluchu, zkoušej si to zapamatovat, je krásné za mě hrát z not, ale je i krásné umět hrát bez not a improvizovat, protože to za mě dělá toho muzikanta komplexního. Pokud umí tu hudební teorii, umí to zahrát z not, ale taky dokáže přijít, když to řeknu, na večírek, na afterparty, tam vzít jakýkoliv nástroj a udělat ten večírek pořádný.
1: Co se muzikantů týče teďka, současnost, tak co vám udělalo teď v poslední době třeba největší radost, nebo z čeho jste si sedl na zadek?
0: Tak poslouchal jsem nové album Rolling Stones, které vyšlo teďka nedávno, tak z toho jsem si sedl na zadek, že opět v těch letech...
1: To 80.
0: Já jsem je teda viděl naživo v Praze před pár lety, jak hráli, a už to jsem si říkal, musím, protože jiná možnost nebude. Mi se na nich totiž líbí a všeobecně na těchhle muzikantech, že oni nemusí. Oni chtějí. A to je ta nádhera, že když už je člověk, se dostane do určité pozice, tak může si tu hudbu zaprvé dělat tak, jak chce on, ne jak mu to diktujou rádia, labely a bůh ví kdo další. A jde to z té hudby krásně cítit.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Michal Mišák Schmidmajer, muzikant, je dnes host Českého rozhlasu Ostrava, frontman kapely Mišák Band. Bavíme-li se o vaší tvorbě nebo o vaší existenci, tak teď zcela reálně. Kde jste k vidění? Jaká místa jsou ta vaše?
1: Tak teďka třeba budeme mít krásnou příležitost hrát tady v naší domácí Ostravě, nebo mojí domácí Ostravě, 1.8. U Akordu na náměstí SNP. Tam mají takovou letní zahradu, letní program koncertů. A poté se moc těšíme do Prahy 13.8. ve čtvrtek, jestli se nepletu, tak je festival Valčenské léto, tak tam nás můžou také lidé zahlédnout a slyšet.
0: No a jak člověk přemýšlí, myslím teďka jako o životě kapely. Vy jste mluvil o tom, že máte své normální civilní zaměstnání ještě. A kapelní život, to je zase celá samostatná linie. Takže jak s tím člověk nakládá v mysli? Co čeká? Kam by to chtěl?
1: Moc děkuji za tuhle otázku, protože náš bubeník mi nedávno říkal, že když chodíme pořád na ty rozhovory a teďka o nás píšou pořád o tom Prokopovi, o těch hostech, takže vlastně nikdo nezmínil, že my jsme vlastně amatérská kapela a že my to neděláme při práci, ale my to děláme po práci a že to je jako důležité a ta myšlenka se mi moc líbí. Se scházíme o víkendech a státních svátcích, kdy samozřejmě rodina to velice oceňuje, nebo rodiny všechny, ale kam to cílíme, tak jako určitě bychom se nebránili tomu, kdyby se to mohlo nějakým způsobem změnit nebo aspoň částečně změnit, že by nás ta hudba mohla i živit, ale to je opět propojeno jak s těmi rádii, je to propojeno s různými festivaly a akcemi, kde také není jednoduché se pro začínající kapelu úplně probojovat, protože line-upy jsou samozřejmě plné, všichni se znají navzájem a podobně, ale my se nezdáváme, máme určitý plán a věřím, že příští rok v létě Mišák Band bude hrát minimálně co druhý víkend na každém festivalu.
0: Mě se baví na vás koukat, když mluvíte o tomhle tom všem, tak z vás leze taková fakt jako nefalšovaná radost. Takže předpokládám, že to je jednak nastavení, ale ta muzika, to je to, co vám to způsobuje. Ať už je to jakkoliv, po práci, o státních svátcích, jakkoliv.
1: Je to tak, jako já bych, kdyby mě to nebavilo, tak já to nedělám.
0: No,
1: to je jako základní nastavení mojeho života. A jako opravdu ten sen je krásný, protože já jsem tak šťastný, že já jsem si sen splnil. Já vlastně všechno, co se teďka děje, už je jak kdyby nad limit. My jsme chtěli udělat desku, za kterou se nebudeme stydět a když si ji pustí rodina a kamarádi a neřeknou nám, jako, že to je špatný, tak to bude dobrý. Ve chvíli, kdy nám vlastně všichni řekli, že ta deska je lepší, než čekali, a když se o tom začalo i jako mediálně psát, tak jsme zaprvé tomu jako skoro nevěřili, že nějaké jako denní noviny po celé České republice otisknou, že nějaký nový Mišák Band z Ostravy udělal pěknou desku, tak opravdu to byl jako splněný sen. A teďka ty koncerty a všechno další je ta krásná nadstavba, protože samozřejmě koncerty hrát můžeme hrát kdekoliv v klubu a hrajeme a podobně, ale jako pro mě hrát pro lidi venku, na nějakém prostě trošku větším aspoň pódiu, je úplně to nejkrásnější v životě.
0: Teď jste vlastně trošku předběhl otázku, jestli umíte definovat, co vám to dělá, proč muzika vlastně, jako co je to, proč to vlastně člověk dělá?
1: No je to ta čistá radost a je to i to, že po mně hmatatelně něco jako zůstane. Já pořád chci jak kdyby i svoje děti směřovat k tomu, aby to nedělali jenom jako, že musí chodit do školy, nebo že musí to, nebo něco, ale aby v tom viděli nějaký ten jako to širší spektrum, že ta škola jim samozřejmě otevře dveře potom někde dál a podobně a tady s tímhle je to taky tak, protože mě ta hudba dělá radost a když budu mít já tu radost, tak ji budu přenášet dál a bude se to celé nějakým způsobem otvírat a jestli za 3-5 let zjistím, že třeba ta hudba už je dost a budu dělat něco jiného, no tak to budu dělat a budu dělat zase to, co mě baví, takže teďka je to krásné, já si to opravdu užívám a těším se každým dnem na to, co přijde ještě dál.
0: Můžu se zeptat, co je teda to vaše civilní povolání?
1: Já dělám v podstatě key account manažera ve strojírenství pro jednu mezinárodní firmu a spolupracuji tady v České republice s velkými strojírenskými firmami.
0: Vůbec si nemůžu představit, co to obnáší.
1: To spousta lidí, je to v podstatě udržuju vztahy, aby zákazník byl spokojený, píšu smlouvy nebo připravuju smlouvy, nastavuju nějaké ceny a podobně a jsem zase v kontaktu s lidmi. Já prostě nic jeho neumím. Já jenom celý den mluvím, telefonuju, píšu maily a snažím se, aby ti zákazníci byli taky šťastní.
0: Co bych vám tak mohla nejlépe popřát?
1: Ať to štěstí a dobrá nálada zůstane.
0: No tak já vám to přeju, ať vám to takhle plyne. Ve zdraví. Zase se někdy stavte. Teď mi bylo velkým potěšením s Michalem Mišákem Schmidmajerem. Děkuju vám.
1: Já moc děkuji za pozvání. Krásný den.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tak to byl Jarek Nohavica a Starý muž v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď ještě zaspívají nejprve Sakvantofy a po něm Michael Jackson a pak už tady budou zprávy s Lenkou Blažejovou. V nich přinese podrobnosti mimo jiné k tomu, že v Orlové chystají demolici vesmíru. No tak, aby to neznělo jako poplašná zpráva, týká se to jenom kina Vesmír, které chátrá v Orlové. Mají tam vyrůst byty, tak podrobnosti už za chvíli.

0: www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Místo chátrajícího kina Vesmír mají v Orlové vyrůst byty. Po desítkách let se může točit větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku. Veřejnosti se otevřou zdarma na 2 dny státní hrady a zámky. Odpoledne bude v regionu slunečno s teplotami do 29 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Dobré poledne s Českým rozhlasem Ostrava. Orlová připravuje demolici bývalého kina Vesmír. Na jeho místě má vzniknout výšková budova s byty. Kino je už 9 let zavřené kvůli špatnému stavu unikátní lanové střechy, vysuté ocelové konstrukce, která umožnila zastřešit sál bez vnitřních podpěr. Její technický stav už ale neumožňuje bezpečný provoz. Potvrdil to místostarosta Roman Galia ze Socdem.
3: Ten strop sice by byl unikátní a jsou pouze 2 v Evropě takové, tak je neopravitelný a musíme s tím Vesmírem pohnout dál. Takže chystáme demolici, chtěli bychom tam výškovou budovu, teď se připravuje kompletní urbanistická studie, aby na tuto budovu navazoval celý ten prostor dolů lesoparkem.
2: Mimořádné požární hlídky posílají do lesů na Libavé, na Olomoucku, vojenské lesy a statky. Vybavuje je taky novou technikou, univerzálními hasičskými přístroji, které dokážou uhasit všechny druhy požárů, říká mluvčí podniku Petr Toman.
4: Speciální hasicí směs je několikanásobně účinnější než běžná voda. Pro příklad, 6-litrový přístroj dokáže svým účinkem nahradit přibližně 12 litrů vody. Moderní technika je u vojenských lesů a statků jen jednou částí ochrany lesů. Stejně důležitá zůstává prevence, pravidelné požární hlídky a připravenost zaměstnanců zasáhnout hned v prvních minutách.
2: Větrný mlýn v Nových Dvorech na Novojičínsku může po 84 letech opět točit perutěmi. Dřevěnou stavbu z roku 1870 Bílovecké muzeum v posledních letech opravuje. Teď doplnilo poslední součástku, která pro rotaci perutí chyběla. Jde o speciální mechanickou brzdu, říká ředitel muzea Petr Haverland.
5: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit. V posledních 4 letech proběhlo několik etap oprav, insekticidní a fungicidní ošetření. Pak jsme tady dělali nový vynášecí trám na schodiště, aby mlýn nebyl spojený se zemí.
2: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve 2 termínech, 30. srpna a 27. září. Rezort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno s teplotami 26 až 29 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia. V noci a zítra čekejte opět jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den pak vystoupí na 31 až 35 stupňů, na horách kolem 27 stupňů. A foukat má mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Cijolkovského v Karviné pozor, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Je tam vážná nehoda osobního auta se zraněním. Provoz je částečně omezený, tak jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava pro vás měla Lenka Blažejová. Teď už vám krásné poledne přeje také Richard Piskala. No a zároveň startujeme dnešní hudební poštu. Jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru. 59 611 22 66 je naše tradiční telefonní číslo k nám do studia. Tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Petra Janů a Petra Janda a jejich dávný hit Jedeme dál. Teď už budete písničky vybírat vy.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
0: A jako první vítám v hudební poště paní Aničku z Kunčiček. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás taky zdravím, pane Pistola, a přeju vám úspěšný den. Dnes slaví krásné narozeniny moje kamarádka z kolonie Jiřinka Strženkova v Přivozu. Jiřko, přeju ti zdraví, štěstí, pohodu, ať se ti daří. To ti přeje tež bratr Laďa, já Anička a všichni, kteří tě máme rádi. Jsem ráda, že se tak dlouho spolu kamaradíme. Děkuju, pane Richarde, a ještě jednou děkuji všem, kteří mi přáli a hráli k svatku Anny. Děkuji a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou, paní Aničko.

0: Dozněla písnička Děvčátka z kolonie a na lince hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava už je paní Eliška z Fulneku. Dobrý den, paní Eliško.
1: No dobrý den, pane Richarde, zdravíme vás Argoškem z hodně prosluněného Fulneku, kde to peče. Zdravím samozřejmě všechny vaše kolegy a kolegyně, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, velký pozdrav posílám na Kamenec mým čtyřem klientkám, kde jsme včera byli s Argoškem, tak bych chtěla poděkovat za krásné odpoledne, které jsme tam včera mohli prožít. No a zítra budou mít svátek Bořivojové a já mám jednoho takového Bořivoje, je to syn od pana veterináře, pana doktora Miroslava Dvořáka a ten má zítra svátek. Takže Bořiku, my ti s Argoškem přejeme hezké prázdniny v první řadě a jinak zdraví, štěstí, pohodu, potom ve škole samé jedničky, ať se ti daří v životě, ať se ti splní všechny sny, které máš. Zdravím tvého bráchu Káju, samozřejmě tvého výborného pana doktora veterináře taťku, mamku a vůbec celou rodinu, babičku v Čechách a vůbec mějte se všichni hodně moc dobře a buďte hlavně zdraví a tvému taťkovi moc děkuji za skvělou péči o moje pejsky za tolik let, co k němu jezdím. Teďka je to Argošek. A vám, pane Richarde, tato písnička patří také a děkuji za vybrání této písničky a přeji hezké dny.
0: Já vám moc děkuji, paní Eliško, mějte se i vy krásně. Říkala jste, že ve Fulneku už to peče, to sluníčko.
1: Už to peče,
0: v Ostravě
1: ano.
0: Samozřejmě také a v příštích dnech se má ještě oteplovat, tak buďte na sebe všichni opatrní.
1: Ano.
0: No a kolem toho poledne, popolední nepřehánějte to s aktivitami venku.
1: Ano.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Eliško.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Před námi je další přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Míříme do Beskyd, do Bílé, odkud volá paní Helena. Dobrý den.
3: Ještě jednou hezký den vám, pane Richarde, všem rozhlase i posluchačům. Dnes ať letí přání z horských kopečků na Hlavaté do Veřovic pro paní Martu Surovcovou k svátku a taky jejímu manželovi Ladíkovi k narozeninám. Z celého srdce a za celou rodinu přejeme hodně zdraví, štěstí a dobré pohody a taky ať si užívají krásy přírody, lesa a hor. To přeje Helena s rodinou, vám moc děkuji a zdravím všechny přátelé a známé.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou paní Heleno.

0: Když odchází mládí, hrála a zpívala veselka. Teď už mám přichystanou další kapelu Moravěnku. Právě tu vybrala paní Anna Marie z Olbramic, kterou vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, přeji vám krásný den. Dnes mají svátek Marty a je to paní Martuška Starečková ze Zbyslavic a paní Martuška z Olbramic, paní Marta Malčochová. Oběma bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a všechno to nejlepší v životě. A k tomu Boží požehnání. Vám děkuji za vyhledání písničky. Mějte krásný den a třeba někdy naslyšenou.
0: Já vám moc děkuji. Mějte se i vy moc hezky, paní Anna Marie. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Valašsko do prostřední Bečvy, odkud nám volá paní Pavla. Dobrý den, vítejte paní Pavlo.
1: Dobrý den, neslaví svůj svátek naše maminka, paní Marta Bílova z prostřední Bečvy. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, láska, božího požehnání. To ti přejí tvé dcery Iveta, Pavla a Martina s rodinami a tvé vnoučatka a pravnoučatka. A vnouček, pravnouček jeden ti teďko něco řekne.
2: No dělej.
1: No tak neřekne, už nechce, takže všech 7 pravnoučatek posílá velkou pusinku. Takže děkuji, nasedanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Pavlo. Zdravíme také všechny děti, které jsou tam kolem vás.
1: No
0: a
1: je tu pravnouček Štěpánek, slíbil, že je to řekne babička, neřekl. No tak děkuji vám, nasedanou.

0: Pepík Nauš, Lodi se vracejí, to byla písnička, která teď zněla v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Tu následující vybral Ondra z Velkých Karlovic. Vítejte, Ondro, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pískala, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. A dneska má svátek Marta, tak bych chtěl popřát paní Martě Boháčové z Nového Hrozenkova a přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a co jí daří, to jí přeje celá její rodina, všichni přátelé a známí. A ještě posílám písničku paní Elišce z Fulneku a paní Aničce ze Všenova u Ostravy. Díky, naslyšenou.
0: Ráda se stalo, mějte se moc hezky, Ondro, naschledanou.

0: Dozněla Lavička Dubová, zpívala Vlasta Mudriková v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je na lince paní Boženka z Komorní Lhotky. Vítejte, dobrý den, paní Boženko.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače rozhlasu Ostrava a chtěla bych popřát naší bývalé spolupracovnici, dnes už kámošce, Marti Urbancové z Komorní Lhotky k zpátku. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody. I přeje sarepťanský, kuchyňský, dnes už duchotkovský babinec. Děkuji vám a budu se těšit zas na shledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Boženko, na shledanou.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava opět míříme na Valašsko, tentokrát do Horní Bečvy, nebo na Horní Bečvu, jak tam říkají. Paní Bohuslava je na lince, dobrý den.
3: Dobrý den, přeju vám ve studiu a všem posluchačům. Dneska bych chtěla popřát, je Marty, tak naší Martě Poláchové z Horní Bečvy. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. To jí přeje syn Martin, dcera Žaneta s Viktorem, Bohuška s Poldou, obě rodiny Chudějovi, Laděl s Joškou a všichni, kdo jí mají rádi. Děkuji a příště zase někdy naslyšenou.
2: Rádo se stalo, už se těším na další telefonát. Naschledanou, paní Bohuslavo.

0: Ogaři Idu hráli a zpívali Záhořané. Před chvilkou jsme byli v Horní Bečvě, no vlastně hudebně jsme byli také na Bečvách, protože Záhořané právě odtama pocházejí. Ale teď zůstáváme na Valašsku, jenom se přesouváme kousek vedle do Hošťálkové, odkud nám volá pan Milan. Dobrý den, pane Milane.
1: Zdravím celé rádio Ostrava a regionální rádia v České republice, nejlepší rádia. Prosím vás, chtěl bych nechat zahrát kamarádovi z práce, který se dneska dožívá 60. roku, Hručkovi Dušanovi. Jo, takže vlastně byste byli tak hodní a pozdravím vás o Šálkové z západního kraje, úplného okraje Valašska. Mějte se krásně všetci, hodně štěstěny a klidné léto, i když bude horké.
0: Mějte se krásně také vy, pane Milane. Naschledanou.

0: Miroš Birka dospíval, dohrál Bílý kvet. Teď už je před námi závěrečné přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím paní Broňku z Leskovce, dobrý den.
1: Dobrý den, vás všechny zdravím a posílám tento hudební dárek těmto oslovencům. Dnes slaví své jmeniny paní Marta Jakubová z Vlastních Albrechtic. V sobotu slaví nové narozeniny paní Libuška Šustková také z Vlastních Albrechtic. 3. srpna oslaví své narozeniny paní Dáša Výchová z Laskovce. 6. srpna oslaví své narozeniny paní Františka Dubová z Březova. A 10. srpna oslaví své narozeniny paní Libuška Demlová z Laskovce, toho času v domově. A její manžel 13. oslaví své narozeniny. Milí oslaventy, přeji vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a radosti ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat. Blahopřeje Broňka s rodinou, všechny holky z Laskovce a připojují se také ostatní příbuzní, přátelé a známí. Děkuji vám za hezké pořady a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Broňko, nashledanou. Paní Broňka vybrala pro své oslavence Valašku, tuto kapelu, která zahraje už za několik okamžiků. Ještě vás pozvu k poslechu následujícího pořadu Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host dnes po 13. hodině. Hostem Alex Minářové bude bývalý vícebojař a olympijský vítěz v 10 boji z roku 2004 Roman Šebrle. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. Rád s vámi byl a na zítřejší vysílání už se teď těší Richard Piskala.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Stavbaři Třinci pracují na dalších úsecích říčky Líštnice. Česko a Slovensko bude koordinovat zásahy záchranářů za společnou hranicí. Hokejisté Vítkovic zahájili trénink na ledě. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami až 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Stavbaři v Třinci pracují na zpevnění břehu Líštnice. Nenápadná říčka, ve které je běžně po kotníky vody, dokáže při velkých deštích potrápit okolní obyvatele a na několika místech postupně podemílá místní cestu.
3: No jak to tady vypadá, když je velká voda?
4: No fajn je. Přijďte se podívat a uvidíte.
3: Říká mi jedna místní obyvatelka, která nechce prozradit jméno, že by se voda dostala vyloženě ven z koryta. To si za posledních 70 let pamatuje jen jednou. Rozvodněná říčka ale podemílá břehy. Proto stavbaři v nejohroženějších místech postupně budují nové opěrné zdi.
5: A tím pádem vlastně dojde jakoby k podchycení toho svahu, tak aby dále neměla tendenci ta vozovka ujíždět jako do toho koryta.
3: Vysvětluje stavby vedoucí Miroslav Noga. Letos nechává město Třinec tady na Líštnici opravit dva úseky dlouhé 60 a 15 metrů. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
2: Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená už v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají organizační podmínky spolupráce. Pokračuje mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
6: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
2: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027, to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl být do částky 400 miliard korun. Konkrétní podobu státního rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. A zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra Babiše kvůli výši státního schodku kritizuje a zároveň varuje před rostoucím zadlužováním země. Sport. Vítkovičtí hokejisté už začali s tréninky na ledě, a to pod dohledem hlavního trenéra Jorika Trejeho, který hrál za Vítkovice jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval francouzskou reprezentaci.
7: Yeah, I think it's life and destiny.
8: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
7: To be a head coach for next season is a big honor and big responsibility.
1: Počasí.
2: A zítra bude v našem regionu jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den vystoupí až na 35, na horách maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr bude mírný jižní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Plzeňská v Ostravě u Rudné je nehoda osobního auta. Jeho řidič tam naboural do svodidel a je tam kolona. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
9: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste padesátiny.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No. No,
0: Vypadá.
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čeberle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. a 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Z zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších desetibojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi třikrát nebo čtyřikrát u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody, ale tady vlastně jsem začal hned jak kdyby na olympiádě.

0: Tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že ta kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
1: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
0: Když to bylo potřeba, tak byla, ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo? Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
1: No, jo, ta byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím

0: jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo, nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně, no.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahrou teda míň, protože toho času je opravdu málo, i díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to.
0: To bude nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... A na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval
0: jste se do toho.
1: A mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No, tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuji, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuji.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Resort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Cesta z Karviné do Beskyd bude od prosince jednodušší. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. Zítra bude v regionu slunečno a velmi teplo, až 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i v zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
2: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Za první pololetí roku získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom Ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Peníze Česko získává i ze strukturálních fondů, které jsou určeny pro hospodářsky slabší unijní regiony. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Obyvatelům Karviné se od poloviny prosince s novými jízdními řády rozšíří možnosti cestování vlakem do Beskyd. Osobní vlaky nově pojedou přes Karvinou a Český Těšín do Frýdku Místku, odkud navážou další spoje do hor. O víkendech navíc vyjedou také spěšné vlaky Gorol, které zamíří přímo do mostu u Jablunkova. Upřesní to mluvčí radnice Monika Danková.
3: Jakmile bude zveřejněna definitivní podoba jízdního řádu, magistrát města Karviné upraví jízdní řády autobusové dopravy, tak, aby autobusové spoje vhodně navazovaly na příjezdy a odjezdy vlaků.
0: Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno, potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
4: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
0: Při dopravní nehodě zemřel dnes ráno podle irských médií zpěvák Glenn Hansard ve věku 56 let. Spolu s Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za baladu Falling Slowly.
1: Počasí.
0: A zítra bude v regionu jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den vystoupí až na 35, na horách maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr bude mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Novém Jičíně je uzavřená ulice Okružní. Práce na inženýrských sítích tam potrvají do 31. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 14. hodině nabízíme přehled toho, co nás v dalších chvílích ve vysílání čeká. Dozvíme se o tom, že lidé s těžkým autismem přijdou o jedinou pobytovou službu svého druhu v regionu. Domov Mikasa chce v září skončit. Detaily za chvíli přidáme. Také se podíváme do galerie ve Frýdku Místku, kde se systematicky věnují modernímu umění a pozveme na aktuální výstavu Intenzity těla. No a také se spolu s regionálním stopařem vydáme za startem závodu pro malé i větší pěšce. Jak to na místě v Novém Jičíně u Hyklových vil vypadá, tak to se dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 3:45. Rozhodně si na to počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je další aktuální informace. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostanou v pátek výpověď. Jde o jedinou službu v regionu, která pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Zařízení nemá dostatek peněz na provoz do konce roku a proto chce službu zrušit. No a já už vítám ve studiu reportérku Natálii Janiškovou, která zjišťovala podrobnosti. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, je to tak, výpověď ze služby dostane celkem 8 klientů, to má proběhnout v pátek dopoledne, potom jim poběží výpovědní lhůta 2 měsíce. Organizace Mikasa má peníze na provoz domova pouze do září, na celou situaci upozorňuje už od začátku prázdnin.
0: A Natálie, co se změnilo, že Mikase letos chybí peníze?
1: Domov získává peníze z několika různých zdrojů, dostává dotace od města Ostravy, to je podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka zhruba 35% z částky na provoz, pak dostává dotace od Moravskoslezského kraje, který přerozděluje peníze ze státního rozpočtu na provoz sociálních služeb v regionu a pak za službu platí také rodiny klientů, kteří jsou v péči, nebo organizace dostává sponzorské dary. Aktuálně na provoz domova chybí Mikase zhruba 3,5 milionu korun. Podle ředitele Michala Panáčka v letošním roce stouply náklady za energie i provozní věci. Domov přijal oproti minulému roku dalšího klienta. Také stouply mzdové náklady a v domově se od letošního roku tam pracují další dva pracovníci v přímé péči, aby mohlo být současně 6 lidí na směně. Já ještě upřesním, že pracovníci v domově se starají o lidi, kteří trpí těžkým autismem a chováním náročným na péči. Jde o dospělé lidi, kteří bývají agresivní až tak, že mohou ohrozit něčí život. Jeden z klientů má například skoro 2 metry a váží přes 100 kilo a jeho rodiče doma museli nosit ochranné vesty a přilby, aby jim neublížil. Jak jsem už říkala, jde o dospělé lidi a jejich rodiče už bývají starší, začínají jim ubývat síly a dlouhodobě se o ně doma starat nezvládnou.
0: No a doplatí tu částku na provoz Moravskoslezský kraj anebo město Ostrava?
1: To zatím není jasné. Já mám vyjádření hejtmanství, které uvádí, že na letošní rok dostalo o 171 milionů korun méně než v loni od státu na sociální služby v celém regionu a že poskytovatelé služeb obecně dostali méně peněz. Hejtmanství dále tvrdí, že ale dalo Mikase v tom řádném termínu dotačního řízení na provoz o 300 tisíc korun více, než tomu bylo v roce 2025 a že má organizace ještě požádáno ve dvou dotačních titulech, které kraj vyhodnocuje a v září budou o přidělení peněz hlasovat krajští zastupitelé a tedy, že se dá ještě předpokládat, že další finance zařízení získá. A za město Ostrava získal Český rozhlas vyjádření od náměstka primátora Zbyňka Pražáka z KDU ČSL, který říká, že o dalším financování bude zastupitelstvo města hlasovat na dalších jednáních. To nejbližší je v plánu na 23. září.
0: Lidé s těžkým autismem zřejmě přijdou o jedinou pobytovou službu svého druhu v regionu. Domov Mikasa chce v září skončit. Hovořili jsme o tom s reportérkou Natálií Janiškovou. Děkujeme za informace.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před 14:30 vás chceme pozvat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na prázdninovou výstavu v Městské galerii ve Frýdku Místku. Ta totiž nabízí pohled 3 autorek na lidské tělo a výstava se jmenuje Intenzity těla. Zaujme doslova všechny smysly. Třeba při užití objímavého objektu pro senzorické sklidnění. Ten vytvořila výtvarnice Bronislava Orlická. Vypadá jako obří ležící poduška s několika velkýma rukama. Redaktorka Romana Kubicová se kurátorky galerie Karin Šrubařové zeptala, jestli si může tento objekt osobně vyzkoušet.
1: Ano, dokonce je to očekáváno, nebo je to taková velmi lákavá nabídka, řekla bych. A můžeme si to vyzkoušet.
2: Pojďme. Musíme se zouvat?
1: Je to lepší se zout.
2: Tak, a jak se přistupuje tedy k tomu objektu? Je to...
1: Musíte si trošku naskočit.
2: Dobře, takže hops. Yeah. A já už neodejdu z výstavy.
1: Chodí sem lidé opakovaně, aby si odpočinuli a lehli si do objektu, to se děje.
2: Proč tělo? Čím je to aktuální a čím má oslovit tady návštěvníky Městské galerie ve Frýdku Místku?
1: Tělo je něco, s čím vlastně můžeme zacházet úplně každý. Každý jsme vlastníkem nějakého těla, projevujeme se skrze něj. Je nám neustálým jako partnerem, každodenním v prožívání, v cítění, ale i v myšlení. A ta výstava vlastně představuje 3 autorky, které se převážně skrze malbu tím tělem nějak zaobírají v různých, ale pohledech. Není to jenom o fyzickém působení obrazu, je to zároveň o tom, že malba je vlastně fyzický proces, taky ten obraz může působit zpětně na toho člověka a může to být jako velmi směrované. Třeba Bronislava Orlická zrovna s tou malbou zachází takovým způsobem, protože ona sama vlastně je hypercitlivá a snaží se odstranit nějaké vizuální šumy a přivést toho diváka skrze pohled na ten obraz do světa, který je uklidňující, nastolit nějaký moment soustředění, sklidnění.
2: Já ještě musím zmínit, že tady máte plátno a promítáte takovou performanci, která se tady udála v rámci instalace výstavy a která bude zopakována. Kdypak?
1: Performance vlastně navazuje na práci nebo je přímou součástí práce Pavly Krkoškové, která je taky jednou z vystavujících na výstavě Intenzity těla. A Pavel vlastně zaznamenává pohyb 2 tanečníků současného tance. Ta performance bude zopakována, ale bude zopakována v jiném prostoru. Zase to bude úplně jiná zkušenost a bude to právě ve foyer u příležitosti komentované prohlídky, která proběhne 13. srpna a bude to komentovaná prohlídka Blanky Bártové, což je 3. z našich vystavujících a právě Pavly Krkoškové. A ta komentovka té Pavly Krkoškové se potom plynule přemění vlastně v tu taneční performance, kdy budou mít diváci možnost se přidat jak k tomu tanci, ale všechno je to samozřejmě na bázi dobrovolnosti nebo nějakého strhnutí emotivního, tak vlastně i k tomu zaznamenávání, že bude možnost si tohle vyzkoušet, zažít a zase vlastně to své tělo vložit do toho prostoru jiným způsobem než třeba řečí nebo pohybem fyzickým, na který jsme zvyklí, jako je chůze třeba.
2: Takže zopakujme datum, kdy se toto udá, pak když by se někdo chtěl nechat zlákat a na vlastní tělo si prožil tu intenzitu těla.
1: Komentovaná prohlídka bude 13. srpna, v 16:30 začínáme a v 17:30 tak zhruba začne vlastně performance.
2: Dodává kurátorka galerie Karin Šrubařová. Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: 14:36, to je přesný čas, přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Co uslyšíme ve vysílání po 15. hodině? Třeba to, že v tankové hale v Šenově na Novojčínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro české vojáky. Ale změníme téma, půjdeme za zvířátky, protože o jedné zvířecí celebritě v domově pro seniory si budeme povídat ve vysílání také. Řeč bude o králíčkovi Bohouškovi z domova Luna v Havířově. No a nebude to vše, co vám nabídneme, čeká nás i zámecké léto s Děčínským zámkem a po 16. hodině začne jako obvykle humoriáda, ve které dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec Jiří Lábus. Tak zůstaňte u poslechu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Kde jsi?

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: No, v Novém Jičíně se za chvíli poběží mezi vilami. Areál historických Hyklových vil dnes odpoledne bude závodní tratí pro děti a juniory. Podle věku na děti a vlastně všechny, kdo poběží, čekají tratě od stovky až po 900 metrů. Na startu budou i ti úplně nejmenší, které mohou doprovodit rodiče. No a přímo na místě je už také naše redaktorka Petra Pivková. Tak Petro, dobré odpoledne. Do prvního startu zbývá už jen chvíle. Tak jaká je teď mezi Hyklovými vilami atmosféra?
2: Krásné odpoledne. No tak v tuto chvíli je tady opravdu frmol, tedy všichni účastníci se teďka registrují, berou si svá čísla, je tady spoustu dětí, mládežníků, no a myslím si, že se všichni na ten běh velmi těší. Se mnou tady už je pan sedlář, který je jeden z organizátorů celé té akce. Dobrý den, tak řeknete nám, jaký závod dneska bude a o čem to vlastně je?
3: Dobrý den, dneska nás čeká třetí ročník běhu mezi vilami, vlastně je to závod Novičínské běžecké ligy, která se skládá z 10 závodů, no a vzhledem k tomu, že běháme na dráze, běháme na náměstí, běháme v terénu, tak jsme si řekli, že bychom mohli udělat i závod tady v areálu Hyklových vil, protože ty patří, jsou dominantou Nového Jičína, chtěli bychom, aby o nich lidé věděli, že nejsou jenom zatím takové, jaké jsou, ale že se třeba jednou opraví, a proto tady v areálu běháme kolečka a vlastně od různých od věkových kategorií, od nejmenších po nejstarší, vlastně ti nejmenší běhají od 100 metrů a pak jedeme kolečka, jedno kolo má asi 299 metrů, tak jsme to zaokrouhlili na 300, takže běháme 300, 600 a 900 metrů.
2: Jsou nějací favorité, jakože ty děti se hlásí každý rok, nebo je to po každé novinka?
3: Pokaždé jsou nové děti, ale většinou chodí, protože jak to máme tu Novočínskou běžeckou ligu, tak je samozřejmě domácí atleti z Nového Jičína, ale chodí k nám také děti z Kopřivnického atletického klubu Emila Zatopka, z Valašského Meziříčí, z Fritku Mísku z atletiky a teď i nově Frenštát pod Radoštěm založil oddíl, ale jsou tu i děti neregistrované, ať jsou to sportovci nebo nesportovci, tak každý, kdo chce běhat, tak si přijde za námi zaběhat.
2: A kdyby si chtěli zaběhat dospělí, tak mohou tady také?
3: No, dneska ne, v areálu Hyklových vil ne, protože je to krátká trasa, ale ta Novičínská běžecká liga se skládá z 10 závodů, z toho 9 i pro dospělé. Ale tentokrát, jenom teď o prázdninách, máme vlastně udělaný jenom dětský závod, protože na kapacitu tady ten 300-metrový okruh by byl málo pro dospělé, proto jsme zvolili jenom dětské kategorie.
2: A víte zhruba, kolik dětí dneska bude startovat? Protože já mám pocit, že jich tady jsou desítky.
3: Já věřím, že bude kolem 130 třeba, že určitě budeme přes stovku, protože přišel tady i tábor, takže si myslím, že kolem 130, kdyby bylo 150, tak budeme rádi, ale každé dítě, co sportuje, tak jsme za to rádi a hlavně a děti se hýbou a něco dělají.
2: Tak já přeju, ať je aspoň těch 150, ať to trhnete a ať se dneska všem daří, ať jsou vítězové všichni. Děkuji moc.
3: Děkujeme moc, mějte se hezky. Naschledanou.
2: Tak jste to slyšeli, pokud byste chtěli své děti přihlásit příští rok, tak určitě se poběží čtvrtý ročník a my přejeme všem, kteří dnes vyrazí na start, ať úspěšně doběhnou.
1: U Hyklových vil v Novém Jičíně se chvíli startuje závod pro malé i větší běžce, no a pozvala nás na něj redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu. Ostrava 8,5 minuty zbývá do 15. hodiny, tedy do zpráv Českého rozhlasu Ostrava. Mimo jiné ve zprávách uslyšíte i to, že Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. No a také se dozvíte, že Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. A samozřejmě i lékaři upozorňují na přicházející vedra. A hlavně jsou to upozornění pro lidi s chronickými onemocněními. Další informace uslyšíte ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Začínají za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Kšenově začala výroba nových obrněných vozidel pro českou armádu. Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 35 stupňů Celsia. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte u nich. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na celkových 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu automatické valorizace rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila výzvu, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Novela teď aktuálně zamíří k podpisu prezidentem Petrem Pavlem. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Ve vojenském opravárenském podniku Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
3: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
1: Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů Celsia mají trvat 1 až 2 týdny. Zítra a v pátek budou teploty v Česku nad 35 stupňů. A další vlna veder komplikuje i hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat přes 41 stupňů Celsia. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
4: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
5: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 tisíc hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Tompl, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude v regionu jasno až polojasno. Teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den vystoupí až na 35 stupňů, na horách maxima kolem 27. A vítr bude mírný, jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Mostní v Opavě je právě ode dneška uzavřená. Oprava povrchu tam potrvá do 20. srpna. Objízdná trasa vede přes ulici Rolnickou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. V tankové hale v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro české vojáky. Vozidel bude více než 200, jsou ze Švédska. Na zahájení montáže jsme se byli podívat, přidáme podrobnosti už za chvíli. Také jsme slibovali setkání se zvířátky, tedy zvířátkem. O jedné zvířecí celebritě v domově pro seniory si budeme povídat, protože řeč bude o králíčkovi Bohouškovi z domova Luna v Havířově. No a také nás čeká pravidelné zámecké léto s hrabětem Františkem Kinským a podíváme se na zámek v Děčíně. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také hezký poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V Šenově na Novojičínsku začala výroba nových bojových vozidel pro českou armádu. Do vojenského opravárenského podniku už dorazily první korby ze Švédska, takže bylo možné zahájit kompletní montáž. O jaká vozidla jde, to už nám prozradí kolega Martin Knitl, který se vrátil z Šenova, je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezký den, byl jsem v hale na výrobu tanků ve státní podniku VOP, tedy ve vojenském opravárenském podniku. Tam už bylo možné vidět první korby švédských pásových obrněnců CV-90. Začala tak vlastně horká fáze této významné zakázky pro českou armádu, kterou je možné srovnat snad jenom s výrobou pandurů před lety. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil.
2: Stojíme v tankové hale, kde jsou vytvořeny dvě výrobní linky na výrobu CV90. Když to zjednoduším, tak na začátku se lokují díly, bavíme se o tisících, 3-4 tisících kusů dílů a na druhé konci haly vyjede vozidlo.
1: Kvůli tomuto projektu a této výrobě musel vojenský opravárenský podnik významně investovat. Utratil přes 80 milionů korun. Nejenom do dvou nových výrobních linek, ale taky do technického zajištění, softwaru a bylo nutné upravit zkušební polygon, včetně nového brodu. Testování nových strojů, výdrže, zbraní i použité technologie bude určitě náročné.
0: A kdy, Martine, bude hotové první bojové vozidlo?
1: První CV-90 by měla být v Šenově kompletní kraje, tedy v prvním čtvrtletí příštího roku. Až linky pojedou naplno, mělo by z nich vyjíždět asi 10 nových obrněnců měsíčně. Celkem to bude téměř 250 vozidel. Malá část se vyrobí ve Švédsku, zbytek potom v Šenově. Do celého výrobního programu se podařilo zapojit taky další firmy a výrobce českého obranného průmyslu. Dodávají jednotlivé díly anebo technologie.
0: A ještě jak dlouho výroba v Šenově potrvá?
1: Hotovo bude v roce 2030. Důležité ale bude už zmíněné testování vozidel, každé musí absolvovat řadu zkoušek, než bude předané armádě a vojákům. Ve vojenském opravárenském podniku se taky bude zajišťovat servis a nutná technická podpora po celou dobu životnosti strojů.
0: V tankové hale v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro české vojáky. Informoval nás o tom kolega Martin Knitl. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď začneme hádankou. Má vlastní obývací pokoj se spoustou zákoutí, množství rukou k hlazení a také svůj letní byt. O kom je řeč? O zakrslém králíkovi, kterého opatrují v domově pro seniory Luna v Havířově. Oblíbeného chovance nejprve redaktorce Romaně Kubicové představila koordinátorka aktivizačních pracovnic Petra Machelová.
1: Je to naše takové zlatíčko, je to králíček zakrslý, vlastně beránek zakrslý a jmenuje se Bohoušek. To jméno vzniklo úplně náhodou, protože my jsme ho vlastně dostali darem. A byl bez jména, byl jenom pod číslem, takže jsme se nějak s kolegyněma nějak bavili, aby to bylo blízké to jméno našim seniorům a to prostě byl Bohoušek hned na první dobrou.
2: Dobře, Bohoušek, jak jsem zmínila, je teď na letním bytě, tady v milosrdném stínu na travičce, ale přes zimu ho máte asi někde uvnitř?
1: Ano, my jsme mu udělali vyloženě takové jako bydlo jeho, které jsme mu nechali udělat přímo od jedné takové agentury, kteří se právě zaměřují na ty králíčky, konkrétně na ně, dělají to všechno opravdu sami si, takže je to takový e-shop, vlastně ručně vyrobený, s láskou, jak oni prezentujou, takže ti nám udělali na míru takový výběh pro toho králíčka, k tomu nám udělali i domeček, záchudek, hračky a vlastně od nich i odebíráme bioseno, peletky na podestě. Takže taková ta spolupráce a je to fajn.
2: Takže Bohoušek se má tak, jak žádný králík tady v okolí, si troufám říct.
1: No, říká se to, no, že to má takové opravdu vymazlené, snažíme se. Děvčata aktivizační mi pro něho šijou i různé takové jako podušky, aby to měl měkké, teplé. Na seno jsme mu teď udělali takový pytlíček speciální, který už nám teda okousal, ale jako myslím si, že se to má opravdu velmi dobře.
2: No, jak na něj reagují vaši vlastní uživatelé tady domova pro seniory?
1: Víte co, abych byla opravdu upřímná, ty začátky nebyly úplně takové veselé. On byl teda malý, hravý, to bylo fajn. Potom trošičku, jak ti králíčci mají to období už té dospělosti, což už je v 7. měsíci, tak nám začal být takový trošku útočný, tak jsme samozřejmě četli, hledali, co máme dělat, jak se k tomu postavit. Takže jsme ho nechali vykastrovat, což teda hodně pomohlo. Bohoušek se nám trošku uklidnil, už nebyl takový ten dominantní. No a jo, teď už je fajn, je takový klidný. Někdo říká, že občas jako je takový tesknivý, že je sám, ale já myslím, že on je spokojený, že je sám, protože má svůj klídek. A když chceme, tak ho vezmeme do ručky a on opravdu k těm klidem jde do ruk. A ti, co mají trošku strach, obavy, tak máme takovou přenosnou taštičku a chodíme po pokojích a králíčka dáváme, oni si hladí, mazlí se a opravdu můžu říct, že ty reakce jsou velmi pozitivní. Ale jde vidět, že ten králík po hodině toho má opravdu plné brýle, jak se říká, a je rád, že ho vracíme zpátky do toho jeho domku.
2: No, přece jenom práce je práce, umoří nejen člověka, ale taky králíka. No, vlastně teď tady probíhá hned vedle za rohem venku poniterapie. Přijela paní z Vyšní Lhot se svým svěřencem a taky vlastně vykládá seniorům. Kolik takových zvířat vám tady ještě dochází, dojíždí nebo respektive i bydlí?
1: Máme teda toho králíčka, ten tu s náma bydlí a ještě máme rybičky. Nemůžu úplně odborně říct, protože tomu nerozumím, ale máme tu jednu velmi šikovnou pečovatelku, která se o ně krásně stará a že to není jako lehké. Ale vím, že jsou to tlamovci, takové okrasné rybky, takže velké akvárium. To jsou dva druhy zvířat, co máme vyloženě tady u nás v domově. A jinak spolupracujeme už několik let s paní Dejovou, to je vlastně paní, která opravdu se specializuje na kanisterapii, ale celkově na zooterapii. Ona k nám jezdí pravidelně s pejsky, s kočičkami, s papouškem. Když je vlastně jaro, tak přijede, má malé kozičky, slepičky, králíčky taky, jo. Takže opravdu já si myslím, že ten kontakt se zvířatama tady u nás na Luně je pestrý a častý, že to pro ně není vyloženě jenom jako občas, že by tady někdo uvítal, máme to tu pravidelně. No a teď vlastně spolupracujeme i s tou paní na tu poniterapii, která taky u nás není prvně, už několik let s ní spolupracujeme pravidelně.
0: Říká Petra Machelová, koordinátorka aktivizačních pracovnic v domově pro seniory Luna v Havířově. No a po písničce od skupiny Olympic vám představíme největší faninku králíčka Bohouška.

poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: slepice, kohouta, kačenky.
1: Takže taková ta běžná zvířata, co se na venkově chovávala.
0: Mačky taky a já mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Já v televizi místo nějakých programů si pustím program, kde jsou zvířata. Ze zvířat nemusím raka.
1: Tak toho k vám nikdo nenosí, ale.
0: Toho nepřinesou. A netopíry, to nemusím. Ale jinak se mi zvířátka líbí všechny a mám je ráda.
1: Tady nám paní za chviličku donese vašeho mazlíka obecného.
0: Bobo.
1: Bobo. Tak už se nese. Jak pak se dal chytit dneska?
2: Nechtělo se mu moc, ale máme.
0: Bobánek.
2: Tak, to je tady od naší paní Lustigové Miláček.
0: Já
2: vám to dám
0: tu flašku. Pojď sem, pojď.
2: On jak tak podupká, ten králíček, tak on si jakože hlídá takové teritorium a takovou tu dominanci a že to náš Bohušík dělá často.
0: A já jsem z toho celá blázen potom.
2: Ano,
0: z něho, viď? No, my se spolu máme rádi.
1: Tak už si ho ví ve vaší náručí. Přestal podupkávat? Škrabnul vás třeba někdy?
0: Jako? Nikdy ne, nikdy ne. On se vždycky tak přitulí, schová si třeba čumáček nebo i ouško a my si takhle povídáme, hladíme se a jemu je dobře.
1: Co mu povídáte Bohouškovi?
0: Všecko možný. Taky jsem mu zaspívala. No.
1: Ona existuje nějaká písnička speciálně pro Bohouška, pro králíky?
0: Pro Bohouška ne, ale třeba o zajíčkovi. Chutě skoč a vyskoč.
1: To je ten zajíček své jamce sedí sám,
0: sedí sám. U božáčku, co je ti, že nemůže skákat ti. Chutě skoč a vyskoč.
1: Tak Bohoušek je velmi, velmi klidný. No a tak, když jste říkala, jaké všechny zvířata jste chovali, tak takové mazlíky taky třeba jste měli?
0: Ne, ne, ne, ne. To my jsme je nakrmili v králikárně. Udělal se jim pořádek. Když tam bylo sluníčko, dal se jim stín, aby nebyli na sluníčku, ale že by byl takový nějaký mazel, ne. Slepice jsme měli taky, většinou vlašky. A jedna byla bílá a tady jsme říkali policajt. Ta je tam vždycky vyřídila. To byl takový policajt.
2: Paradox, že ti naši seniori opravdu mají tady k těmhle zvířatům blízko, protože mnozí z nich je právě měli, že v králíkárnách a na maso. Ale ne všichni jsou takový, jakože je beru jako mazlíčky. Právě paní Lustigová je jedna z mála klientek, která opravdu ho má jako takovou mazlíčka, strašně ráda ho tulí, ale máme tu i klientky, hlavně teda v řadách mužů, kteří, když přijdeme s králíčkem, tak se ptají, kdy bude na smetaně, jo, a tak, takže jako i takhle to tu máme.
1: Ten užitkový vztah k těm zvířatům prostě přetrvává, zejména v mužích.
0: Zvířata se proto chovali, že? Aby bylo jídlo, no. Ale my bychom Bohouška nedali, viď? Jde pak.
1: Konejší králíčka Bohouška paní Marie Lustigová z domova pro seniory Luna. Z Havířova, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a stejně jako loni i letos s námi můžete každý navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. Na které místo se podíváme tentokrát, tak to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem a hraběte Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u kněžete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Nadě Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Hygienici zkontrolovali desítky táborů v našem regionu. Lesy České republiky začaly s obnovou toku Krasovka na Bruntálsku. Zítra bude slunečno a horko až 35 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Krajská hygienická stanice zkontrolovala od začátku léta 60 zotavovacích akcí. Zdravotnický dozor prověřil třeba zázemí i stravování na táborech pro děti v celém regionu. Hygienici objevili nedostatky ve dvou případech.
2: Na jednom táboře zjistili hygienici neúplné očkování jednoho dítěte. V druhém případě šlo o nedostatky týkající se zajištění zásobování pitnou vodou. Pokuty zatím krajská hygienická stanice neudělila. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Začala obnova potoka Krasovka na Bruntálsku. Lesy České republiky opravují úsek v Bravanticích a v Radimi. Břehy tam poškodila povodeň v roce 2024. Státní podnik vrátí koryto do stavu před velkou vodou. Práce mají trvat zhruba rok, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Obnovujeme kamenné konstrukce příčného i podélného opevnění koryta a odtěžíme i nánosy sedimentu. Trasu toku zachováme beze změn. Odstraníme povodňové škody, zajistíme stabilitu koryta a obnovíme jeho průtočnost.
0: Při dopravní nehodě dnes ráno zemřel irský hudebník Glenn Hansard. Informovala o tom irská média. 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v Dublinu.
4: Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Počasí.
0: Zítra bude v regionu jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den vystoupí až na 35, na horách maxima kolem 27 a vítr bude mírný jižní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě aktuálně z dopravy na silnici 647 v obci Bravantice na Novojičínsku se srazila dvě osobní auta. Projíždí se zatím kyvadlově, dejte na to velký pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak já, moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici, ano. Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne. Ona nestárne, ona je pořád stejná vlastně. To je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prima lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší. Ano. A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit, právě. Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě no, ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale ano, tak ano. Na to jsem se musel
3: na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě, ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, teda nebyl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem, tak to je.
0: No, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano, tak to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili ještě
1: no, jako poslední. Tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a v Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Burakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. Jde nás večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma. Ale tak on řízenek, říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let, nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu se tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocka, Aleš Háma, Jakub Bernberg, založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Jak moc

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Uherském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Borešovou, který taky přeju všechno nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo jenom nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že pustil starého člověka. Tak, nevím.
6: Ale je to, že dala požilovat vozrát, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběku. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovou a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, a upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost Jiřího
5: Lábuse? Ano, absolutně nedovednost.
3: Toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví, co všechno nejde. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Sasky.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměnné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorná. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to byl nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, teď si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali, já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlet, ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, já se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekla,

0: vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
1: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. To mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký dva trampové, jo, který tam ty vesnice byly prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampového. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, Jardo, jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry, že jo. Takže...
2: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
1: V té době, já si myslím, tohle byly do veškole u mě, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
2: A co to bylo?
1: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
0: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
1: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
0: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
1: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta je ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, to bylo... Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky?
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tůč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého času, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to,
10: no?
9: Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles,
9: no.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat?
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampol. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, nemusím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak po pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypravěč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit ho, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra, druhá, za 5 minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pěvec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pěvec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: ano,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to musíme si dozvědět.
7: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, to z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vědět. Nemusel.
8: To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Stavbaři zpevňují břehy říčky Lištnice v Třinci. Vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod způsobených únavou. Zítra bude slunečno, teploty až 35 stupňů Celsia. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
3: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Stavbaři v Třinci pracují na dalších úsecích říčky Lištnice, zpevňují břehy na dvou úsecích o celkové délce 75 metrů. Jak vysvětluje mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Češlar, práce za zhruba 10 milionů korun mají zabezpečit břehy proti podemletí při velkých deštích.
4: Ten tok Lištnice se přibližuje jednak k místní komunikaci, jednak k rodinným domům, a my jak tu místní komunikaci, tak i ty rodinné domy prostě musíme nějakým způsobem v vozovkách zachránit, aby nedošlo k materiálním škodám.
2: Vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod způsobených únavou, zdravotní indispozicí a nebo nepozorností. Horko a vyčerpání mohou vést i k mikrospánku. Řidiči by měli na cesty vyrážet odpočatí, dělat častěji přestávky a dodržovat pitný režim. Před riziky tropického počasí dnes varoval BESIP. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu Česko čeká v příštích dnech další vlna extrémních veder. Teploty by mohly vystoupat ke 40 stupňům. Místní část Křížov v Jiříkově na Bruntálsku bude mít nové dětské hřiště. Obec ho staví u autobusové zastávky a kaple svatého Františka. Sloužit má místním i návštěvníkům nedalekého hradu Sovinec. Práce budou hotové pravděpodobně do konce prázdnin, říká tamní nezávislá starostka Barbora Šišková.
5: Cílem bylo vybudovat nějaký takový bezpečný a zároveň i moderní a pokud možno ekologický prostor. Jedním z našich záměrů bylo také navázat tohle hřiště na nově budovanou stezku, která spojuje odstavnou plochu nad hradem Sovinec přímo s hradem Sovinec.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den vystoupí až na 35 stupňů Celsia. Na horách maxima kolem 27 a vítr bude mírný, jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Lidická v obci Klimkovice na Ostravsku se srazila dvě osobní auta. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pravidelný zpravodajský přehled krátce po 17. hodině už je připravený. Co všechno uslyšíte? Třeba to, že v tankové hale v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněných vozidel pro české vojáky. Jak se z obyčejného kusu kovu stane výrobek, který může sloužit desítky let, to se dozvíme ve Frýdlantu nad Ostravicí ohledně práce s litinou a smaltem. Stavbaři v Cinci se pustili do zpevnění břehů nenápadné říčky Líštnice, která ovšem při velkých deštích dokáže potrápit okolní obyvatele. I o tom za chvíli uslyšíte. Také se dozvíte, že lidé s těžkým autismem přijdou o jedinou pobytovou službu svého druhu v regionu. Domov Mikachta chce v září skončit. I k tomuto tématu se dostaneme. No a také nás čeká pravidelná předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a dne v kraji přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Podrobnosti nabídneme v reportáži přímo z místa. Společnost OKD bude od podzimu vyrábět vlastní elektřinu a teplo. Umožní to nová kogenerační jednotka, která se v současné době připravuje ke zkušebnímu provozu u bývalého dolu ČSM. První testovací přeměna ocátého důlního metanu na elektřinu a teplo je v plánu v říjnu. Potvrdil nám to generální ředitel OKD Martin Dženaj. Odlová připravuje demolici bývalého kina Vesmír. Na jeho místě má vzniknout výšková budova s byty. Kino je už 9 let zavřené kvůli špatnému stavu unikátní lanové střechy, vysuté ocelové konstrukce. Její technický stav už ale neumožňuje bezpečný provoz. Potvrdil to místostarosta Roman Gália ze SocDem. Obyvatelům Karviné se od poloviny prosince s novým jízdním řádem rozšíří možnosti cestování vlakem do Beskyd. Osobní vlaky nově pojedou přes Karvinou a Český Těšín do Frýdku Místku, odkud navážou další spoje do hor. O víkendech navíc vjedou také spěšné vlaky Gorol, které zamíří přímo do mostu u Jablunkova. Začala obnova potoka Krasovka. Na Bruntálsku Lesy České republiky opravují úsek v Branticích a v Radimi. Břehy tam poškodila povodeň v roce 2024. Státní podnik vrátí koryto do stavu před velkou vodou a práce potrvají zhruba rok. Den v kraji přinesl celou řadu událostí, tak víc podrobností v následující hodině. Hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pravidelný zpravodajsko-publicistický přehled Den v kraji. V Šenově na Novojičínsku začala výroba nových bojových vozidel pro českou armádu. Do vojenského opravárenského podniku už dorazily první karoserie ze Švédska, takže bylo možné zahájit kompletní montáž. O jaká vozidla jde, to v Šenově zjišťoval kolega Martin Knitl, se kterým jsem měl možnost hovořit už v našem odpoledním vysílání.
1: Byl jsem v hale na výrobu tanků ve státní podniku VOP, tedy ve vojenském opravárenském podniku. Tam už bylo možné vidět první korby švédských pásových obrněnců CV-90. Začala tak vlastně horká fáze této významné zakázky pro českou armádu, kterou je možné srovnat snad jenom s výrobou pandurů před lety. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil.
2: Stojíme v tankové hale, kde jsou vytvořeny dvě výrobní linky na výrobu CV90. Když to zjednoduším, tak na začátku se lokují díly, bavíme se o tisících, třech, čtyřech tisících kusů dílů a na druhé konci haly vyjede vozidlo.
1: Kvůli tomuto projektu a této výrobě musel vojenský opravárenský podnik významně investovat. Utratil přes 80 milionů korun. Nejenom do dvou nových výrobních linek, ale taky do technického zajištění, softwaru a bylo nutné upravit zkušební polygon, včetně nového brodu. Testování nových strojů, výdrže, zbraní i použité technologie bude určitě náročné.
0: A kdy, Martine, bude hotové první bojové vozidlo?
1: První CV90 by měla být v Šenově kompletní z kraje, tedy v prvním čtvrtletí příštího roku. Až linky pojedou naplno, mělo by z nich vyjíždět asi 10 nových obrněnců měsíčně. Celkem to bude téměř 250 vozidel. Malá část se vyrobí ve Švédsku, zbytek potom v Šenově. Do celého výrobního programu se podařilo zapojit taky další firmy a výrobce českého obranného průmyslu. Dodávají jednotlivé díly anebo technologie.
0: A ještě jak dlouho výroba v Šenově potrvá?
1: Hotovo bude v roce 2030, důležité ale bude už zmíněné testování vozidel, každé musí absolvovat řadu zkoušek, než bude předané armádě a vojákům. Ve vojenském opravárenském podniku se taky bude zajišťovat servis a nutná technická podpora po celou dobu životnosti strojů.
0: Podrobnosti ze Šenova na Novojičínsku, kde začala výroba nových pásových obrněných vozidel pro české vojáky, přinesl do studia Českého rozhlasu Ostrava reportér Martin Knitl.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mý.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Frýdlant nad Ostravicí si většina lidí spojuje hlavně s Beskydy, ale město má také dlouhou železárenskou historii, po jejich stopách se dnes vydávají účastníci speciální komentované prohlídky. Během několika hodin poznávají místa spojená s výrobou litiny a smaltu, nahlédnou do galerie, sami si vyzkoušejí smaltování a čeká je také návštěva slévárny přímo za provozu. Program po stopách frýdlantské litiny a smaltu je součástí Moravskoslezské technotrasy a přímo mezi účastníky je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, přejeme dobré odpoledne. Kde se právě nacházíte?
2: Krásné odpoledne. Slyšíme se dobře a za to echo se omlouvám. My jsme museli vyjít ven ze sálu, abychom nerušili právě teď při jedné části programu, což je sledování dokumentu. A jak jsem se dozvěděla, je teďka přestávka se svačinou, která je taky tematická. Jaká to je, tak to ví jedna z organizátorek tady této akce a vlastně průvodkyně paní Jana. Dobrý den. Řeknete mi tedy, co za svačinku právě teď účastníci mají?
3: Tak dobrý den, jedná se o takzvanou dělnickou svačinku a připravovali jsme ji s ohledem na to, co kdysi zaměstnanci těch sléváren a smaltoven si mohli na tu svačinku přinést. Většinou všichni to byli lidé, kteří bydleli tady v okolí, měli i nějaké domácí hospodářství, takže měli třeba i domácí mléko, někdy si uchovali i nějaké prasátko, takže kousek masa, ale toho masa tam není moc, spíš byla paštika. Nosili si sebou meltu, protože účastníci jsou někdy překvapeni, že dostanou jenom meltu a nedostanou kávu nebo čaj, ale prostě tak to bylo, protože všechno ostatní buď bylo drahé, nebo by se to během té takzvané šichty mohlo zkazit. Takže dostávají meltu, dostávají chleba s paštikou, s tvarohem, kdo má rád sladké, tak třeba s povidly.
2: Kromě toho, že tedy teď je svačina, tak vlastně celý tady tenhle program po stopách litiny a smaltu tady Frýdlantem nad Ostravicí je v rámci technotrasy. A víc o tom asi budete vědět vy, paní Kocichová, dobrý den. Tak co vlastně ta prohlídka obnáší a na co se mohou lidé tady těšit, pokud by chtěli přijít na další?
4: Technotrasa sdružuje průmyslové a technické památky Moravskoslezského kraje a jde o to přiblížit to místo, to, co bylo v tom místě významné. Takže v tom Frýdlantě to byla litina a smalt. A jde o to zážitkem, aby si lidé vyzkoušeli, návštěvníci, u nás je to tedy to smaltování a když tady byla slévárna, kde se lije stále litina, tak aby viděli ten plný provoz, takže exkurze, zážitek, takže to se snažíme lidem přiblížit. To je technotrasa. A kdy, jedna z těch zastávek.
2: A kdyby chtěli naši posluchači vyzkoušet tady tu vaši tady prohlídku, tu vaši trasu příště, protože na tu dnešní už to nestihnou, pravda, ta už je v plném proudu, kdy se můžou k vám zastavit?
4: Nemusí se zastavit, všechny další termíny, máme jich ještě 5, můžou najít na našich stránkách webových, tic.cz, kde se vlastně dozví, jak je ten program poskládán, protože dneska probíhá dlouhá prohlídka, 4,5hodinový program, který je zaměřen i na litinu, i na smalt, právě se smaltováním a s návštěvou té slévárny. A když by chtěli zkrácený program, zaměřený buď jenom na litinu nebo na smalt, tak si můžu vybrat právě ten termín, v který to nabízí. Takže všechno máme na našem webu. A kde se můžou vlastně i přes formulář přihlásit, nebo nám stačí zavolat, nebo napsat mail, už jakkoliv se s námi spojit a my si ho poznačíme, protože podmínkou je nazbírat aspoň 10 osob a maximálně 20, aby právě všichni dobře slyšeli, nebo právě v té slevárně je provoz a tam by víc než 20 osob, ano, nebezpečné a nedobře by třeba slyšeli.
2: Tak já přeju, aby tady byl ten správný počet i na těch dalších akcích. Já moc děkuju, dámy, vrátím vás zpátky, aby na vás nečekali účastníci té dnešní prohlídky a díky moc za váš čas.
4: My také děkujeme a všechny zveme do Friedlandu nad Ostravicí.
2: Program, jak jste slyšeli, můžete to vyzkoušet.
1: Program po stopách frýdlantské litiny a smaltu nám živě z Frýdlantu nad Ostravicí přiblížila redaktorka Petra Pivková. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. Podemleté břehy, často na samé hranici místní cesty. Tak to vypadá v třinecké části Horní Líštná, jak jsme vás už dnes také o této věci informovali. V nenápadné říčce Líštnici bývá běžně vody po kotníky. Když ale pořádně zaprší, dokáže říčka tamní obyvatele potrápit.
1: Jak to tady vypadá, když je velká voda?
2: No, fajně. Přijďte se podívat a uvidíte.
1: Kdy jste to naposledy tady zažili vlastně?
2: No letos, jak byly ty vody, tak co to byly ty průtrž mračen, tak automaticky potok jede nahoru.
3: Říká mi jedna místní obyvatelka, která nechce prozradit jméno, že by se voda dostala vyloženě ven z koryta, to si za posledních 70 let pamatuje jen jednou. Rozvodněná říčka ale podemílá břehy. Proto stavbaři v nejohroženějších místech postupně budují nové opěrné zdi. Základ tvoří do země zapuštěné piloty.
4: Mezi mikropiloty vlastně provádíme zemní práce, odkopávky a na to navazuje potom železobetonová římsa, která vlastně vytvoří opěrnou seď a tím pádem vlastně dojde jakoby k podchycení toho svahu, tak aby dále neměla tendenci ta vozovka ujíždět jako do toho koryta.
3: Vysvětluje stavby vedoucí Miroslav Noga. Voda po každém větším dešti sama ukáže, kde je problém největší. Letos nechává město Třinec tady na Líštnici opravit dva úseky dlouhé 60 a 15 metrů.
5: Sam vidíte, že ten tok Líštnice se přibližuje jednak k místní komunikaci, jednak k rodinným domům, a my jak tu místní komunikaci, tak i ty rodinné domy prostě musíme nějakým způsobem v vozovkách zachránit, aby nedošlo k materiálním škodám.
3: Říká mluvčí města Stanislav Češlar, samotná cesta, na které stojíme, by už potřebovala

0: potřebovala opravu, je plná děr a výmolů.
1: Poté, kdy třeba konkrétně tady v tomto úseku zajistíme ty břehové svahy, tak můžeme postoupit třeba k tomu, že ty místní komunikace nebo tu místní komunikaci v tomto úseku opravíme, protože samozřejmě nemělo by asi smysl opravit komunikaci a poté v případě nějakých povodní by tak nová cesta mohla být zničena.
0: Každoročně město podle potřeby upravuje břehy jak na Líšnici, tak i na řece Olši. Každých 10 metrů úprav vyjde na zhruba 1 milion korun. Střince František Kuča, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pravidelný zpravodajský přehled. Rodiče klientů ostravského domova Mikasa dostanou v pátek výpověď. Jde o jedinou službu v regionu, která pečuje o dospělé lidi s těžkým autismem a náročným chováním. Zařízení nemá dostatek peněz na provoz do konce roku, proto chce službu zrušit. Už dříve v našem dnešním odpoledním vysílání jsem se přímo ve studiu ptal na podrobnosti reportérky Natálie Janiškové.
1: Je to tak, výpověď ze služby dostane celkem 8 klientů, to má proběhnout v pátek dopoledne, potom jim poběží výpovědní lhůta 2 měsíce. Organizace Mikasa má peníze na provoz domova pouze do září, na celou situaci upozorňuje už od začátku prázdnin.
0: A Natálie, co se změnilo, že Mikase letos chybí peníze?
1: Domov získává peníze z několika různých zdrojů, dostává dotace od města Ostravy, to je podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka zhruba 35% z částky na provoz, pak dostává dotace od Moravskoslezského kraje, který přerozděluje peníze ze státního rozpočtu na provoz sociálních služeb v regionu, a pak za službu platí také rodiny klientů, kteří jsou v péči, nebo organizace dostává sponzorské dary. Aktuálně na provoz domova chybí Mikase zhruba 3,5 milionu korun. Podle ředitele Michala Panáčka v letošním roce stouply náklady za energie i provozní věci. Domov přijal oproti minulému roku dalšího klienta, také stouply mzdové náklady a v domově od letošního roku tam pracují další 2 pracovníci v přímé péči, aby mohlo být současně 6 lidí na směně. Já ještě upřesním, že pracovníci v domově se starají o lidi, kteří trpí těžkým autismem a chováním náročným na péči. Jde o dospělé lidi, kteří bývají agresivní až tak, že mohou ohrozit něčí život. Jeden z klientů má například skoro 2 metry a váží přes 100 kilo a jeho rodiče doma museli nosit ochranné vesty a přilby, aby jim neublížil. Jak jsem už říkala, jde o dospělé lidi a jejich rodiče už bývají starší, začínají jim ubývat síly a dlouhodobě se o ně doma starat nezvládnou.
0: No a doplatí tu částku na provoz Moravskoslezský kraj anebo město Ostrava?
1: To zatím není jasné. Já mám vyjádření hejtmanství, které uvádí, že na letošní rok dostalo o 171 milionů korun méně než v loni od státu na sociální služby v celém regionu a že poskytovatelé služeb obecně dostali méně peněz. Hejtmanství dále tvrdí, že ale dalo Mikase v tom řádném termínu dotačního řízení na provoz o 300 tisíc korun více, než tomu bylo v roce 2025 a že má organizace ještě požádáno ve 2 dotačních titulech, které kraj vyhodnocuje a v září budou o přidělení peněz hlasovat krajští zastupitelé. A tedy, že se dá ještě předpokládat, že další finance zařízení získá. A za město Ostrava získal Český rozhlas vyjádření od náměstka primátora Zbyňka Pražáka z KDU ČSL, který říká, že o dalším financování bude zastupitelstvo města hlasovat na dalších jednáních. To nejbližší je v plánu na 23. září.
0: Tolik informace reportérky Natálie Janiškové, která nám přiblížila současnou situaci s chybějícími financemi na provoz ostravského domova Mikasa.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pravidelný zpravodajský přehled Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Připravena je také předpověď počasí. U telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak si to pojďme shrnout, hlavně jaká je aktuální situace ohledně počasí.
1: Je to v celku jednoduché. Oblačnosti máme minimálně skoro jasno nebo jasno. Ty odpolední maxima se pohybovaly většinou od 25 do 28 stupňů. Vítr je většinou slabý, proměnlivý s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Aktuální situace je jasná a teď jak by počasí mělo vypadat v noci a hlavně zítra?
1: Tak vypadá to, že nás i v těch dalších dnech potom čeká několik horkých dnů. V noci si také potom příliš neodpočineme, protože ty teploty nebudou příliš klesat. Ještě teď bude trošku chladnější noc. Minimum oblačnosti jasná nebo skoro jasná obloha a noční teploty většinou do 18 do 14 stupňů Celsia. Vítr v noci jen slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. No a zítra potom jasná, maximálně polojasná obloha bez srážek a odpolední maxima zítra už mezi 31 až 35 stupňů Celsia. V 1000 metrů na horách to bude teplota kolem 26 stupňů a vítr to bude provázet slabý, během nemírný jižní až jihozápadní s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Připravujeme se tady na vysoké teploty, varují mimo jiné i meteorologové. Děkujeme za informace Romanovi Volnému z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, a kterým tématům se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra. Orlová koupí od společnosti Ascenta Land strategické pozemky za téměř 47 milionů korun a připraví na nich parcely pro rodinné domy. Zájemcům je bude nabízet formou licitací. Natáčeli jsme na místě, které má být jednou z klíčových rozvojových lokalit města. Prázdný se zničenou výzdobou a mokrými stěnami. Tak vypadal ještě nedávno jeden z opavských kostelů u tamních městských sadů, který se stal obětí záplav v roce 2024. Na opravu věřící čekali dlouho, nakonec se ale dočkali a my vám o tom řekneme zítra více. No a v Ostravě si děti přes letní prázdniny mohou vyzkoušet roli vědců a techniků. Speciální příměstské tábory i letní školy pro ně totiž připravila Vysoká škola Báňská, kam se také vydáme. No a v zítřejším vysílání nabídneme i putování našeho regionálního stopaře. Vypravíme se do krásných Louček u Krnova, kde je v plném proudu samosběr kanadských borůvek. A také na zámek do Bílovce, kde bude součástí právě probíhající výstavy koruny Karla IV. Večerní degustace vína.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Štěpánkovice chtějí postavit protipovodňový poldr. Páteční teploty se přiblíží 40. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. Tři Češi, kteří podváděli z call centra na Ukrajině, si odpykají 7 let ve vězení. Zítra bude slunečno s teplotami do 35 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Obec Štěpánkovice na Opavsku plánuje vybudování poldru v místní části Svoboda. Plocha, schopná zachytit přívalové srážky, bude součástí protipovodňových opatření. Obec se snaží získat peníze a podporu u státních institucí.
4: Zatím ale neúspěšně, jak potvrdila štěpánkovická radnice. Jedná například s pozemkovým úřadem, ale bez konkrétního výsledku, který by stavbu poldru umožnil. Podle vedení obce je ale tato ochrana před povodněmi nezbytná, proto dál hledá jiná řešení. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Do Česka se vrací tropické teploty. V pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit. Na začátku příštího týdne pak teploty opět vzrostou. Horka znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
5: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno. A samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
3: Tři Češi, kteří podváděli z call centra na Ukrajině, si odpykají 7 let ve vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, zamítl jejich odvolání. Jsou odsouzení za účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil lidem, že mají napadený bankovní účet a musí si úspory převést jinam. Škoda přesáhla 100 milionů korun. V celém zločineckém spolku v Oděse se figurovalo 17 Ukrajinců a 3 Češi. Vedení Jeseníku nabízí mladým lidem od 18 do 35 let k pronájmu 4 startovací byty v Tyršově ulici. Nájemné činí 113 korun za metr čtvereční měsíčně. Startovací bydlení je časově omezené, celková doba nájmu nesmí přesáhnout 4 roky. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: O městský byt mohou žádat lidé, kteří jsou ekonomicky aktivní a jejich příjem se pohybuje mezi minimálním mzdou a 1,5násobkem průměrné mzdy. Zároveň nesmí vlastnit ani užívat jinou nemovitost vhodnou k bydlení a nesmí mít vůči městu jesenní dluhy po splatnosti. Podmínkou je také, že nejsou v exekuci ani insolvenci.
2: Počasí.
3: A zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Teploty v noci klesnou na 13 stupňů, přes den pak vystoupí až na 35, na horách na 27. Vítr bude mírný jižní, 2 až 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Tědlická v Horní Suché na Karvinsku havaroval motorkář po srážce s osobním autem a je zraněný. Probíhají záchranné práce, provoz je tam omezený, dejte na to velký pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Se Přejeme hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. 4 minuty po 18. hodině začíná Ostravská rozhlasová rodinka. No a telefonujte už od této chvíle na číslo 596 11 22 66, abychom mohli vyřídit vaše písničková přání. Pokud jste to třeba nestihli v hudební poště od 12. hodiny, tak teď máte jedinečnou příležitost. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A v Ostravské rozhlasové rodince si můžete právě teď vybrat písničku díky telefonátu na číslo 596 1122 66. A přání má připraveno paní Jana. Hezký podvečer.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát svému manželovi všecko nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a ať se má dobře. 77 roku a syn s celou rodinou. A ještě bych mu chtěla poděkovat, že se o mě tak stará, nebo jsem měla před rokem těžký úraz. Tak mu za to moc děkuji.
1: A paní Jano, stačí, když ještě prozradíte alespoň křestní jméno vašeho manžela?
2: Komu přeji? Šíma Jaroslav.
1: Tak panu Jaroslavovi. Tak panu Jaroslavu Šímovi přejeme jen a jen to nejlepší spolu s vámi. A také určitě je rád, že jste spolu a že si vzájemně vycházíte vstříc.
2: 58 let jsme spolu.
1: No teda, to bych chtělo málem fanfáru. Já akorát neumím zaspívat. Tak, to je, tak hodně ještě společných okamžiků a radosti a hlavně pokud možno v dobrém zdraví.
2: Ano, děkuji moc.
1: Mějte se hezky a posíláme písničku od Karla Hegnera.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pokračujeme v písničkových vzkazech a přáních, jak jste slyšeli před okamžikem u telefonu na čísle 596 11 22 66 je pan Olin z Orlové. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já jsem z Kopřivnice.
1: Z Kopřivnice, omlouvám
2: se.
1: Ne, z Kopřivnice a ještě to třikrát zopakuji.
2: Dobře, dneska jsem se dozvěděl, že žen a děvčat jménem Marta je 39 tisíc. Já teda znám jenom tři, možná víc, ale chtěl bych svým pogratulovat dnešnímu svátku, a to je paní Marta Martinátová z Valmezu, paní Heraltová z Kopřivnice a paní Jurečková z Ženklavy. Děvčata, všechno nejlepších svátků, užívejte si dnešního krásného dne, přeji vám hodně štěstí a hlavně zdravíčka. Děkuji celé ostravské rodince za přání a za možnost toto přání předat. Panu moderátorovi děkuji a těším se na příště.
1: My se také těšíme, pane Oline z Kopřivnice. Velmi pozdravujeme a děkujeme za váš milý vzkaz. Tady je slíbená písnička, zpívá...
2: Moc krát vám děkuji, mějte se hezky.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz je v ostravské rozhlasové rodince už připravený. Tentokrát je u telefonu paní Táňa. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle. Tady Táňa z Nové Běle. Zdravím vás a posluchače rádia. A dnes bych chtěla popřát a nechat zahrát písničku pro pana Jarka Landeckého z Hojníku, který dneska slaví své narozeniny. Milý Jarku, všechno nejlepší. Hodně štěstí, pohody, lásky a zdraví. Ti přeje manželka Heda, dcery Jana, Lenka, Martina a syn Roman s rodinami a Taňa s rodinou. Děkuji vám, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání a tady je směs mysliveckých písniček.
2: A budu se těšit.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Naším pátečním hostem bude hráčka na bicí Kristýna Sibinská. Rodačka ze Šenova má za sebou už druhý rok studia na prestižní Berklee College of Music v Bostonu. Co jí přinesl nebo naopak vzal? Na to se nadané muzikantky bude ptát Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A za chvíli nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava čeká pořad Hudba země a v něm podzimní edice hudebního cyklu Zpěvem v srdci z roku 2013.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou.
2: Hezký večer, vážení a milí posluchači. Společně prožíváme konec červencové doby a v plném proudu jsou dovolené, ale i letní tábory a další prázdninové radovánky. I v tomto období však na vlnách Českého rozhlasu Ostrava nastal čas pravidelného vydání hudby země, pořadu o lidové písni v různých podobách. Dnes zamíříme do koncertního studia S1, ale zároveň také na slovenský východ. Zdejší legendární kapela Rendošovci koncertovala v 30. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci, tehdy ještě pod názvem Ľudová hudba Železiar z Košic. Dělo se tak v říjnu roku 2013 a my vám dnes přinášíme sestřih toho koncertu, který i po 13 letech dýchá stylovostí, temperamentem a skvělými pěveckými i instrumentálními výkony. Míříme do východoslovenské oblasti Abou a po úvodní instrumentálce pod názvem Tarajový posloucháme ve svitě písní z Abova zpěvačku Barboru Feckovou,

V rytmech východoslovenských tanců Čardáš a Karička dozněla svita písní z regionu Abou s pěvem Barbory Feckové a doprovodnými nástroji ľudové hudby Rendošovci. Z jejich koncertu z podzimu roku 2013 teď zazní půvabná svita rusínských nápěvů, které v podání ženské zpěvácké skupiny pod vedením Andreji Rendošové i sboru muzikantů zní tak temperamentně a s odpichem, jako by Rendošovci ten koncert zpívali a hráli teprve včera. Rosla slivka, oj nahory, majorán a nebudu tu, pídu ďalej. Milovníkům rusínského folkloru se zcela jistě zatetelí srdce. Tak tady to je.

Ano, ano, takto temperamentně zazněly a zavířily rusínské písně v podání legendárních rendošouců z koncertu Zpěvem k srdci z roku 2013. V onen podzimní večer jsme se v koncertním studiu S1 spolu s rendošouci vydali i na hornatý Šariš, odkud přilétají karpatské pastevecké nápěvy. Zaspívá a na gajdy a na pastýřskou píšťalu zahraje Milan Rendoš, doprovázejí rendošouci a my se těšíme z té krásy, kterou nám špičkový a na slovo vzatí interpreti před 13 lety do Ostravy přinesli.

0: Krásná zvukomalebná kombinace Guide a smyčcové kapely s cymbálem vám v podání rendošovců přinesla pastýřské nápěvy ze Šariše, zpívali Milan Rendoš a sbor kapely. V plynutí poslední červencové hudby země i v plynutí záznamu koncertu Zpěvem k srdci pomalu míříme do finále. Ženské pijanské nápěvy ze Zemplína jsou dokladem faktu, že si v hospodě za dávných časů rády zaspívaly i ženy. Vedoucí ženské zpěvácké skupiny Andrea Rendošová tu svitu písní navíc uvede hezkým bonmotovým dialogem s muzikanty, však už jí také dávám slovo a s úsměvem na rtu poslouchám spolu s vámi.
1: Daj se nám panechy,
2: daj se nám do kuta, bo kec nám nedáce, buze bala.
3: Jako dáci, co kukace, však zabavte,
4: ne? Radši zahráme.
3: Zavidíte, čo?

krásné, půvabné, temperamentní a v tuto chvíli by vlastně už mohl být i konec. Nebýt toho, že přítomné publikum podzimního koncertu roku 2013 nechtělo rendošouce pustit domů na východ Slovenska. A tak je zde přídavek se zpěvným loučením na konci a s ním i poděkování, že jste si v dnešní podvečer naladili Hudbu země. Za vaši posluchačskou přízeň vám děkuji a opět za týden již v čase srpnovém se s vámi naslyšenou těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku. A to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle. Je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí, 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste... A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali? Že vás donutili se rozpomínat?
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma padesátinama takovej jiný, takže každý se ptal spíš na ty padesátiny, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů, ale těch lidí je nesmírný množství. No ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: si
0: někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je to tak?
1: Takže... No, když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, nebo házel jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí. Nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne. Je to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyložně, když jste si říkal, proč mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A mně připadalo, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unavený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem?
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho?
0: Já jsem si to
1: vyzkoušel a mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned
0: s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky, říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře, zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem. Díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, na trně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut, nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy dál. Budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dozadím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No karafiáty tenkrát, že jo?
4: Byli. Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako jo. Každé rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Je. Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli, že
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle.
5: No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku 16-letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co?
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no. Jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: Tak já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: nebo na stehno. Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: My jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo, no a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího, no a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním, no a když nám začali vařit bílý kafe, jenže oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to jako, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl, to není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo, no a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo. Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo, tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, nebo já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo, že jste spolu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily. Jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel. A to byl začátek, no, po nějakých letech, 3, prostě přišla dcera a syn ten třetí se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele, nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když vám druhý den po porodu řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že jo, byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec a ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo. No, no a pak teda...
4: No. Postaráno o něj bylo, no, ale co, no. Co to dělalo s vaším mateřským citem?
3: No, tak v neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No, ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železný dekl. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže, že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Tej vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho. No, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No, teď už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme, no to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečem často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkuji.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten tak taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá? A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem sníjela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně roka čtvrt, nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když je snad každý den si člověk vzpomene, i když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela, takže prostě stejně

0: si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit takhle. Když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. Zase, a babi nechtíkama, babi nechtíkama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No, to je pravda, no. Ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za 2 měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix jako... Tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné, kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. Dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil? Jako první dárek, co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takovej svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měla jsem ho šílených let.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená? Jakou barvu má ráda?
5: Červenou, takovou červenou asi. No.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená. To mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to? První milování, vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel. Že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Bylo ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No to bych třeba, byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím může všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, jo. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pámbu.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra. Zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli? Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda,
4: král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
6: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
7: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Tak jí trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
7: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
7: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni

0: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct... Panenko skákavá.
1: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře, zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, ne. Svýho Toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy týče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku. Mm-hmm. Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co, láska? Toníku, ne? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuji. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvom vás. Děkluku Hastrmanská.

0: Zkráce do rybníčka.
1: Jemináč. To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezonká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičký den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit

promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k sislovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Mulisák nedělalo při strašení žádné škody, aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Sislov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládeže.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa, a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve vorovém přístavu, řečeném háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Nenadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo? Jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte, jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo.
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože
0: ano.
1: Mají čas. Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo. Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo s ní něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno, já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky, půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000. Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. A v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, jo, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku z Krnova. Držte mě palce v hřebíkách, vůbec mě to nejde, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali a to
0: dobře.
1: Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře mě všechno černý nabilím, takže s vámi absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Šílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si přišel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců, na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Hejo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin, nebo 40 hodin, tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, ano, hodin.
1: To je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, a, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? On vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profes, to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude mi 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, ono se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roku, jo. A já že mám leta, když ve 4.80 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá sníh nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? To mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A v ruce držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000, 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: To mám hodně, za těch 30 roků, kde to bylo zaměstnance, co se zaměstnává a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jak já, a jak se mě zaměstnává a musel posvětit.
0: Tak. Jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Je, já nemůžu, protože mám zrovenou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svojil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchový byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo.
0: Uh-huh.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Uh-huh.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel, no, říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, to už je takové 16 roků, když je na stavě boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Mm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že ho zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jož hraje skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. Mm-hmm. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo. To nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roku. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni

0: vychovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
1: Ano.
0: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s ním a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo teď to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. Mm-hmm. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
1: Jo.
0: No. Stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to takhle táhlo. Takže
1: máte zkušenosti víc než dost, že jo?
0: Víc než dost
1: a s tím letím.
0: Tak bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno
0: ano,
1: prostě a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
0: No, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano.
0: Ale... Tak, to je takhle.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak tři dny volná, jako pracovní tři dny, jo. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty tři dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty tři dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty tři dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako to, aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná bylo něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: No pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí, někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: bude
0: zač.
1: To ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Já těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc a moc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, uh-huh. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčujou nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, teda půjčí,
0: ano, ano.
1: A do roka, že to vrátí. Ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50.
0: Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali, no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: Nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody.
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu, že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ju, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry někdy tak, jak tak se včera povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soňo, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju. A
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: s muzikovou písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo,
0: uh-huh.
1: To byla taková replika.
0: Uh-huh.
1: Je to smutné,
0: uh-huh.
1: A jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo.
0: Uh-huh.
1: A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu. Tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli, ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo, nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu. A můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů.
0: Mm-hmm.
1: To, a víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi lidé, to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi. Lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já jo, nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině, pokud ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. Na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů. Ale víte, asi nejhorší na tom je, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. To jsou ty bolístky. A je všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás s dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza. Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to vracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod, no.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch, co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přeci nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom
1: no,
0: u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to nebylo.
0: Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a...
1: No, bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju
1: já
0: vám
1: taky.
0: Všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žběrka a jeden bílý kvetnul krátce po půl jedné. Pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak jsem mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak jsem mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se upravil, tak mohl začít, jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak, protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala.

0: volala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
1: Doplatil všechno nakonec dlouho. Teda, jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
1: ano,
0: mu půjčila.
1: Ano.
0: Abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem,
0: protože
1: jaké
0: jsem
1: jsou...
0: mu chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože ano, když byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, a to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No,
1: což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Míla, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v Noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak vyjenování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na 2 roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem,
1: no,
0: že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete, jo, s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak, už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy,
1: jo,
0: musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty, no, prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně,
0: ano,
1: a má výplatu,
0: ano,
1: tak přijde. A hned mi to dává, protože ví, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo, protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte, jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, už jsem to říkala vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl a
1: ne,
0: tak.
1: Ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by
0: nepřišli.
1: Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost, no, tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce, a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězích a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a mi ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už
1: jako
0: se neobjevovali.
1: Jako tě, jako. Hmm. Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem kdysi v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, který jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajdem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že tady dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy. Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky v jednu hodinu v noci, divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. A ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u České Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu Českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Otvrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu Svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš?

0: Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11.45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12.10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13.30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, 2 srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
3: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
1: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
1: Miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: A však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
1: No žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by ses probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
1: Za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.